0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Zbraň šlechta jezdí pomalu a vzrstí. Z Uber plyn naše koně mají zlatý podkovy. Na noze mám rybuky, tancuju si furt. Když rapuju, chodí holky mi na kurt. Moje eko je na nebi jako vůz. Zničí vš-

0: Šlechta jezdí pomalu a vzadu z chicks. Uber plyn, naše koně mají zlatý podkovy.
1: Vezu sebou hlupou minč, říká, ať uberu plyn. Říkám, baby, to je pomalu, tak jsem se narodil. Jedem daleko, 888 mil, sjížděr Alpy světý na lyžích. Mluvíš příliš moc, měl bys trochu ubrat plyn. Já bych chrábal to z dola, ale ty jsi něčí syn. Já umím bullet time, ty vyráváš bulletin. Sergej B, znáš mě z ulice, ale taky skin. Mám Glock jako seska, koupil jsem mu skin. Teď je světle maskáčový, připraven na trestný čin. Jedu tvrdě jako tupec, ale smooth jak Einstein. Nemají mě nikdy dost, jako bych byl kokain.

Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky. Music. First. Express FM.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Express. Music first. Express FM.

máme v mracích popela. Pak viděla si ve zprávách, jak říkají starý chlapi v kravatách, že v pořádku.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové ceny. Nové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto, konečně férový autobazar. www.directauto.cz

0: co má stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
3: Tohle je Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Prebook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Music. First. Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Pražská zoologická zahrada ode dneška rozšíří počet zaměstnanců o 24 lidí a zvýší limit peněz na platy o 23 milionů korun. Od ledna přibude dalších 15 zaměstnanců a od magistrátu získá na platy 12 milionů. První navýšení si zoo podle náměstkyně primátora Jany Komrskové pokryje sama. Nejvyšší soud Spojených států povolil prezidentu Donaldu Trumpovi pokračovat ve výstavbě tanečního sálu v Bílém domě, než justice rozhodne o žalobě proti stavbě. Slovinský cyklista Tadej Pogačar, který musel v sobotu po těžkém pádu vstát z pozice lídra Vueltu, má za sebou úspěšnou operaci dislokované zlomeniny klíční kosti. Zákroku se podrobil v univerzitní nemocnici v Barceloně. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a zejména na horách se mohou objevit i přehánky. Dnes teploty 20, na Moravě až 27 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
3: I kdybyste mě rozkrájeli na takovýhle nudličky, tak mě do žádné školy nedostanete.
4: Vítáme vás a přejeme vám hodně úspěchů ve studiu.
5: Tady máte školní řád.
4: Vítáme vás a přejeme vám hodně úspěchů.
2: Express ráno.
0: Na Express FM.
6: Krásné dobré ráno s datem 1. září. Ano.
1: Už to začalo.
6: Už to začalo.
1: Všem. A už to skončilo.
6: Už to skončilo, ano. Něco končí, něco začíná, končí prázdniny, začíná další školní rok. Tímto bych chtěla pozdravit moji maminku, která ještě spí.
1: Nenastoupila.
6: Nenastoupila.
1: Takže i kdyby ji rozkrájeli, tak prostě do té školy jsme ji nedostali.
6: I kdyby ji rozkrájeli, tak do té školy už nejde. Jistě myslí na všechny studenty, které za těch pár let otučila, vyslala do světa. Pravděpodobně se teď převalila na druhý bok a říká si, to je tak krásné, že jsem neměla budík na 4:20. A nemusela se mi do té školy učit těch děti plné snů a nadějí.
1: Ty myslíš jako, že...
6: Ano, přesně takhle, tak. Takže, a samozřejmě všem učitelům, kteří nás poslouchají, nebojte se, toho důchodu se taky jednou dožijete. Krásnou, ano, úterní školní docházku.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: To jsme měli i takhle hezkou tu Charlie XCX, takovou školní.
1: Mm-hmm.
0: Ty jo, nakonec ani jsme se nedomluvili a takhle to máme úplně zpátky do lavic.
1: Ano, tak řekněme si upřímně, náš hudební guru Radek Budeš, tak on to má samozřejmě, jako bere všechno v potaz. Předpokládám, že i v kalendáři má nějakou poznámečku.
0: Určitě.
1: XCX Breakthroughs, že na 1. září úplně ideální to song.
0: A do toho ještě navíc oni ten u nás tady mají poctivě, předpokládám, skoro všichni v kanceláři velkým červeným, protože u nás velice poctivě zdejší otcové vodí do školek a do škol.
1: Jo, to je pravda.
0: Takže hádám, že dneska přijdou všichni možná lehce později, ale už tady probíhaly diskuze v kuchyňce, kdo jde kam, protože taky o prázdninách naši moderní otcové tady u nás v rádiu vodili sem tam ratolesti sebou do práce. Překvapivě, všichni mají syny, takže jsme tady měli potom takový jako různý jako koutky, jo? Nebo oni měli vlastně různý hodiny takový. Nejdřív bylo běhání kolem tady kolem takovýho náměstíčka. My tam máme takový jako náměstí, kde máme takový kupé, tomu říkáme, tam je takový posezení, tak většinou děti běhají kolem toho kupé, takže měli tělocvik. Včera tady taky byly děti, oni jsou taky různých věků, takže samozřejmě jsou jako různých takových už jako vědomostí. No a samozřejmě už máme i jedno školní dítě, takže včera tady byla i hodina fyziky, poslouchala jsem něco o mlhovinách a

0: vychovaný, šikovný. Takže i pro nás vlastně začíná ten školní rok, protože i tady v kuchynce už bude opět debata.
1: Ano.
0: O všem možném.
1: O všem možném.
0: Co se naučili, co se neučili.
2: Kluci mají penis, holky zase vagínu.
0: A o těch mamkách, co se tam s nima seznamujou, to asi zmiňovat nebudu, ne?
1: Asi radši ne.

0: Posloucháte Express ráno, tohle jsou Snow Patrol a Kylie Minogue, These Alarms. Je 7 hodin a 17 minut, dneska je 1. září, první školní den. No a co dál, Micky, Leaf nebo Belters Only?
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
3: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Express.
6: Music first.
5: Express FM.
6: Co je nového na Express FM? Koukněte na expressfm.cz.

0: Tak tohle byla Micky a Love Me More, 7 hodin 23 minut, to abyste věděli, jaký je čas, je to důležitý, ne, že ne. Tak babu, o čem budeme mluvit? Těch témat pro dnešní ráno je opravdu vás spousta.
1: Je toho hodně.
0: No.
1: Já bych tady ještě zkombinovala takový dvě informace, abys věděl, co je novýho u Bíbrů.
0: U Bíbrů?
1: U Bíbrů.
0: U Hailey a Justina, jo?
1: Ano. Každý Dobře. Má samozřejmě v podstatě svůj biznis, to nazvu. Tak nejdřív bych teda zvolila informace o tom, co nového z Hailey Bieber, protože v podstatě její značka Road, takhle to jako budeme to říkat, míří do Česka oficiálně. Vlašku, konečně budou mít všichni radost, že nebudou muset jezdit do ciziny. Já znám několik lidí, kdy jsme byli třeba ve Spojených státech nebo tak, kteří jako měli nějaký seznam, co máš dovíst, co by chtěli, nebo chodili special do obchodu a koukali tam po produktech. Takže již 30. září, takže už jenom měsíc a samozřejmě všechny vymoženosti, o kterých se kdy bavíme, zejména teda v pořadu Trendy, konečně předpokládám, budou teda dostupné i v České republice.
0: Jakože to bude nějakým jako na shopu? Nebo se bude otevírat někde nějaký obchod?
1: Ne, předpokládám, že to bude jako v nějakým...
0: Nebo nějaká franchise, nebo někde ne, se to
1: ne,
0: prostě...
1: Ne, já předpokládám, že nějaký obchod získali jako licenci a budou to tam prodávat.
0: Jo.
1: Okay. Dneska už jako málo kdo otvírá samostatný. To je vždycky jenom, že někdo to prodává.
0: Jo.
1: Já jsem docela zvědavá, jestli teda, ale dorazí i k nám ještě i pořád zpětně ty obaly na ty iPhony, do kterých si pak můžeš zacvaknout ten lesk narty. Jestli to ještě pořád jako je in nebo není. Tak to je, zatím jsem viděla jenom jako, že dobrá zpráva, Road míří do Česka, dorazí 30. září, ale ještě jsem se úplně nezajímala o to, co všechno jako bude v Česku, jestli dorazí full jako řada, nebo jestli začnou posílat jenom nejdřív nějaký produkty a potom se to bude rozšiřovat, jestli budou čekat, jaká bude reakce na trhu. To jsem zatím nekoukala. No a představ si to, Justin Bieber, ten má trošku jiný biznis, ten má samozřejmě tu svoji značku Skylark, ve který zatím dělal hlavně oblečení. Vystupoval samozřejmě v té značce svojí i na koučele a tak dále. No a on teda kromě toho, že tam má oblečení, tak tam má doplňky, má tam prostě brýle, měl tam, myslím, zase taky takový jako nazouváky. No a teď má úplnou novinku a to by mohlo být trošku jako pro nás. Představil tam totiž MP3 přehrávač.
0: MP3.
1: Ano, už se naplno pustil tady do toho trendu, kdy údajně mladší generace se nejenom, že se vrací k fyzickým kopiím věcí, že kupují CDčka, kupují vinily, ale zároveň se chtějí vlastně trošku jako zbavit toho telefonu, takže oni chtějí poslouchat hudbu, chtěli by mít třeba MP3 přehrávač, ale už ho nechtějí mít v telefonu, nechtějí mít pořád telefon, kde ti furt něco bliká, tu si jdeš přepnout písničku a najednou tam vidíš nějaký upozornění z Instagramu a najednou si 30 minut na Instagramu a už jako neposloucháš. Takže údajně ta jejich touha potom zase si trošku víc jako rozdělit ta zařízení a říct si, OK, teď poslouchám hudbu, tak si vezmu MP3 a nebude mě ručit žádný pípání, klinkání, zprávy, telefonáty a nic, jenom si chci poslouchat to, co chci. Tak uvidíme, jak to půjde. Jsou takový, jako, je to takový vajíčko, to vypadá
0: už,
1: trošku.
0: Už na ně koukám. Ovšem, někteří z vás budete asi možná trošku rozladěný tím, že připojení na sluchátky je přes USB-C, takže tady asi budete muset na tom zamakat. Nevím, jestli se to bude prodávat i s těma sluchátkama. Možná, že asi ano.
1: Předpokládám, jo, má tam hnedka, už jsem viděla jako několik barev, ano. Takže si myslím, že si budeš moc zvolit MP3 zvlášť a sluchátko zvlášť.
0: Jo, ale vypadá fakt jako docela dobře. To je jako takový jako...
1: Není,
0: je to takový... Já si pamatuju ty poslední MP3 přehrávače, co byly, to už byly takový ty jakoby levný, že to byla jenom nějaká kostička, tam si zmáškla play a random, tam něco hrálo vlastně, člověk vůbec nevěděl,
1: jo, to
0: co.
1: To už bylo jenom, jasně.
0: Takže tady to má aspoň display, tady se aspoň v tom můžete trošku zorientovat, což si myslím, že je dost zásadní.
1: Co mi to připomíná? Tamagoči. Platíš mi kolu.
0: Dobře.

Tak jak to vypadá na silnicích, v rychlosti si to projedeme. D10, dopravní nehoda, 51. kilometr, a to ve směru na Turnov, tedy od Prahy. A pokud jedete z Čáslavy ve směru na Havlíčku v Brod, u obce Tys je dopravní nehoda, osoba k s nějakou zvěří. Ještě také komplikace na vás číhá na D2, 13. kilometr ve směru na Vratislavu. Je tam dodávka na odstavném pruhu a momentálně se tam okolo toho běhá, aby se to odstranilo. Takže opatrně. Express FM.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: má stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Každý elefant na Expressu. Babu, nevím úplně v čem přesně, a jako ty to víš určitě komplexně, v čem podniká Victoria Beckham? Co ona má jako za značky?
1: Ona má hlavně jako módní značku.
0: No, dobře, módní. Takže
1: to hadry. Je její podle mě hlavní jako značka.
0: No totiž ukázalo se, že asi na finančáku už byli taky konečně rádi, že od roku 2008, kdy ona má tu svoji kosmetickou a módní firmu, tak poprvé vykázala provozní zisk.
1: Ne, to není možný už, jo?
0: Už. Trvalo to pouhých prostě nějakých 18 let. Jako,
1: jsem to nevěřila nikdy, že to bude jako generovat peníze.
0: No.
1: Ale víš, co si myslím, že čím to udělali?
0: Ne.
1: Že ty věci udělali ještě menší, než jsou.
0: Jo, takhle.
1: Ona totiž zásadně, jako pokud jste si někdy chtěli koupit něco Victoria Beckham, to je pouze na lidi, kteří mají velikost Victoria Beckham.
0: Takže 0,0, to je...
1: To je jenom pro lidi, co už prostě 30 let jedí toast a plátek dušené ryby
0: za den.
1: S rukolovým salátem.
0: Za týden.
1: No, asi to je takhle. Jenom jako...
0: A ještě se musíš...
1: Ani tričko podle mě nedělají větší než M-ko a i to M-ko je vlastně jakoby na 12-letý dítě.
0: A ještě se musíš tak narodit, protože někdo se narodí už jako velký, že jo? Takže jako vyrosteš.
1: Ano, děkuju, takže... já už jsem se tak narodila, no, takže já za
0: no
1: to
0: ne,
1: nemůžu.
0: No ne, tak jako někdo prostě se narodí a je takový prostě drobnej, jako tak to prostě je. Jo?
1: No.
0: A někdo se narodí a prostě vyroste do 2 metrů. No, neděláš s tím nic, jako Victoria Beckham, bye.
1: Takže
0: jako,
1: já si myslím, že to udělali ještě jako menší ty věci.
0: Jo. Aby ušetřili na materiálu.
1: A tím se ušetřilo na materiálu, že vlastně dřív z toho metru udělali třeba 4 trička a teď i 6. To je taková moje teorie. A hlavně si myslím, že jak začal hrozně frčet ten Ozempic a všechny tyhle, jako všemu říkáme Ozempic, jo, to je jakoby moje deštníkový název tady těch...
0: Těch píchacích hubnoucích preparátů.
1: Tak si myslím, že i vlastně celkově na světě se začalo víc lidí vměstnávat do toho oblečení. Protože ne, že by to oblečení bylo ošklivý. Mně se líbilo, ale zkrátka jako já se do toho nevejdu.
0: Ano.
1: Jo, já mám takzvané ženské křivky. A takže si myslím, že díky tomu Ozempiku, jak víc lidí vypadá jako kostra, tak si víc lidí konečně může dovolit ve smyslu, že se do toho dokážou vejít.
0: Některý obchody
1: být.
0: Už prostě jenom nemíjí, nedívá se.
1: Ano, říkaj si, tam, já bych si tak chtěla koupit tam, něco od té Victoria Beckham, ale ani...
0: Ale už tam i zahne.
1: Ano, ale už jo, konečně se vejdu do něčeho od Victoria Beckham a dovedu si představit úplně to vítězství, jako když takový ty oplácaný lidi, myslím třeba mě, jo, mají takový to, že mají hubenější období a najednou se třeba vejdou do takových těch 2 roky starých kalhot nějakých a úplně, jo, já se vejdu do těch kalhot a takhle přesně si představuju ty lidi na tom Ozempiku, jak vlezli do toho obchodu a najednou si zapli ty kalhoty a úplně.
0: Já už vím, co na...
1: Jo!
0: Babu, já už vím, co nám koupím u Victoria Beckham.
1: A úplně.
0: Do toho se vejdeme. Do toho se vejdeme, koupíme si šálu. A každý zvlášť samozřejmě.
1: No, tak každý svojí samozřejmě, že jo. A já si jídám takhle, ale kolem zápěstí. Zase si koupíme náramky přátelství.

0: Josh Baker a Poppy Bescomb My Place na Express FM. Snídaně, to je základ, to je jasná věc, jak říká Halina Pavlovská, jídlo je největší základ jídla a kdy s ním začnete, rozhoduje o tom, jak dlouho budete. Skutečně je to už od roku 2018, už se dělali takovýhle jako průzkumy a dělalo se to asi na 31 tisících lidech,
1: takže, aha, to není
0: jen, takže to není jenom jako vzorek nějakých tisíc lidí a děkujeme, my si to nějak jako dopočítáme a dovymyslíme. Takže.
1: A na co přišli?
0: Totiž, když lidé jedí dost brzo pro někoho, mezi 7 a 8 hodinou raní, tak mají nejnižší statistické riziko úmrtí. Aha. Mezi 7 a 8 hodinou. A potom jsou lidé, kteří mají 8 až 10.
1: Počkej, tady, otevři si k tomu smačinku.
0: Tak. Ano, tady je 8 až 10, tady to mají o 10% vyšší jako riziko. A potom nejhorší je, když nesnídáte a jíte potom až třeba v poledne. Tady je to o 19% a někde popolední je to až o 29%. Hmm. Jakože zhebnete dřív.
1: Tak to hlady. Máme 6 minut ještě.
0: Někteří hlady, jo. A taky samozřejmě je důležitý, kdy naposledy jíš. A není to tak, jak by se zdálo, že čím později jako budeš jíst, takhle, samozřejmě tam nějaký pík je, jakože nebudeš žrát o půlnoci. Ale když prostě jíš třeba v 8 hodin, tak to ještě není až tak úplně špatně, jak by se na první pohled zdálo. A tam v podstatě ještě to jakž takž jako jde, že to riziko toho, že byste jako odešli z tohoto světa dřív kvůli tomu, že jste jedli pozdě, tak to jako nehrozí.
1: Aha. Takže ale ideálně jsi taky to jako, že od 7 do 7.
0: Asi je to
1: třeba,
0: tak.
1: Třeba je takový ten blok, že třeba mezi 7 a 8 teda by ses měla snídat.
0: A dokonce se tady píše, že lidé, kteří si dopřáli poslední jídlo před 19. hodinou, měli riziko úmrtí o 13% vyšší než ti, a ti, kteří jedli po půlnoci dokonce o 27%. No. Jo, takže skutečně ta 8. hodina je tak jako zhruba...
1: Taková konečná.
0: Úplně jako...
1: Tak my to tady uděláme od 7 do 7.
0: Od 7 do 7. Co to papáš?
1: Mám tady rohlíček se šunkou, se sýrem a papričku. Mhm. Teď to musím za 5 minut sníst, abych tady dlouho žila.
0: Ano.
1: Abych vás pak nechodila strašit.
0: A zapít to tou količkou,
1: jo,
0: co si vyhrála dneska.
1: Jupi.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Září by mělo být v Česku podle předpovědí většinou s nadprůměrnými teplotami. Zároveň to zatím nevypadá ani na moc deště. Nejteplejší a nejsušší by mohl být hned první zářijový týden. V pátek by mohlo být na jihu Česka až 30 stupňů. Počet potvrzených případů eboli v Kongu přesáhl hranici 6 tisíc, informovala o tom místní vláda. Jde o největší epidemii v historii země, překonala předchozí nejhorší epidemii z let 2018 až 2020. Sarah Bailey byla po vyřazení v prvním kole US Open zklamaná, celkově ale hodnotila letošní vystoupení na zámořských turnajích pozitivně. 20-letá tenistka prohrála v New Yorku se Španělkou Buskaovou 1-2 na sety a nenavázala na výkony ze Cincinnati. Bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a na horách by mohlo sprchnout. Teploty 20 až 27 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: A tak co, ale ten Djokovic taky vypad v prvním kole, ne?
1: No.
3: Mám pocit, tak nemusí být smutná.
1: Tak vždycky může být někdo lepší.
3: Přesně tak. Ano, my jsme tu v úterý 1. září. Na těch internetech samozřejmě poslední dny frčelo, že jste si mohli do svých takzvaných stories na Instagramu dát výběr toho nejlepšího, co jste během srpna zažili. No a samozřejmě jsme se poslední srpnový den dočkali i instagramového karuzelu od Dua Lipa. A kde pak je ta holka?
1: Kde je?
3: Ve studiu, Vašku, ve studiu. Natáčí
1: tady, že
3: nový písničky. No ne, u nás, jo, jako v nahrávacím studiu. A je tam taky i stroje s Ivánem.
1: Mm-hmm.
3: Takže by.
1: Mm-hmm.
3: Že by něco společného udělali. Tak to je jenom takový jako info, že se dělá nová muzička.
1: Tak vždycky se děje něco nového. My se za chvíli taky na něco nového podíváme. Dáme si hudbu teďka. Kuks.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Pepe Gigu a Jara Star. Ty jsi album Slečny Star již doporučoval.
1: Ano. A dělám to i nadále.
0: A děláš to i nadále.
1: Stargirl.
0: Pořádku.
1: Stargirl.
0: Stargirl. Takhle? Je to nastartovaný?
1: Ano, ano, ano.
0: Je to nastartovaný? Tak jo. Tak pojďme na to.
1: Na co?
0: A my se pustíme toho Toma Hardyho.
1: Jo, Toma Hardyho, no to samozřejmě můžeme.
0: Nebo jako ty... chceš udělat toho Tupaka?
1: Ne, to, tak uděláme Toma Hardyho.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Dámy a pánové, včera se totiž stala taková věc. Byla jsem, hádejte kde?
1: Kde?
0: Na sociálních sítích. To jste nevěděli, co to jste neuhodli, to jste si říkal, je a to je ale výjimka. Tak a na těch sociálních sítích jsem já zjistila, že s Toma Hardyho, který určitě patří mezi mých top ten oblíbených herců a top ten oblíbených týpků hlavně, jo? On je prostě takový týpek.
1: U nás taky jako. Ten, kdyby přišel domů,
0: tak, frčí,
1: tak navzdory tomu, co se událo posledním víkendu, tak já bych musel vyklidit barák a nazdar. Takže to, já, takhle to máme u nás.
0: No a teď si představte, že ale Tom Hardy, pokud ho sledujete, tak nejenom, že teda on samozřejmě je hercem, ale...
1: Byl model,
0: pak co on to dělá, to brazilský jiu-jitsu dělá, ano. Tam má několik jako medailí, vlastně jako sportovních úspěchů. No a do toho je rapperem. You are unmuted. The new
1: era. The new chapter. Je to takový oldschoolový.
0: Je to takový oldschoolový, ale taky má tam i takový oldschoolový spolupracovníky. Pod přezdívkou Frankie Pulitzer. Musíte hledat, pokud byste chtěli. Album se právě jmenuje Charface meets Frankie Pulitzer. Dělá na tom právě s partičkou, která se říká Charface.
1: Ale je třeba říct, že to není jeho první zkušenost, protože on už za mlada v 19 letech měl repík, v podstatě tenhle ten. Za něj dostal dokonce i smlouvu na natočení desky. Tohle je čistý Tom Hardy.
0: Tohle to je takový, tady ho jako poznávám ten hlas. Když je ten Pulitzer s tou maskou, tak tam si ani nejsem jistá, že to je on. The real people to fight for. The
1: real people. They take you, replace you, and place you. Dokonce mu je i rozumět. Což je dost jako zásadní a nestává se to často úplně.
0: Což na rozdíl od jeho herecké kariéry skutečně může být i výjimkou. Protože ve filmu, v některých seriálech, kde ještě

0: Olivia Rodrigo, The Cure, 8.19, za chvíli Rooney, Empress of nebo Harry Styles.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: kuponky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
5: Nový Mačaspot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
8: Těšíme se na vás. Music.
10: First. Express FM.

0: ukázku z nový desky Toma Hardyho, který se vrátil vlastně k rapu. Bavili jsme se tady o tom, že když byl mladší, tak rapoval, dokonce si i vyrapoval smlouvu nahrávací, takže málem jsme měli prostě MC Toma, ale nakonec máme Toma Hardyho, který spíš překvapivě vydává rapový album, než bychom měli rapera, který se někde objevuje v nějakých filmech. Protože cesta rapperu do filmu, ta je taková jakoby jasná, že jo? Ty uděláš nějakou super personu a potom tě někam pozvou a tamhle seš v Rychle a zběsile, nebo hraješ nějakýho gangstra, nebo jako Queen Latifah jdeš do Karlových Varů prostě. Ale...
1: S myšlenkou, že už to máš za pár, nakonec zjistíš, že to byla nějaká chyba, no.
0: To byla nějaká chyba, že před sebou máš ještě prostě Matrixu. Dlouhej život.
1: Zatímco si všechno prodal a jel do vysněnýho Česka, do vysněných Karlových Varů.
0: No, není to krásný, aby ses prostě to nachlemtala z vřídla. Tak, no a z vřídla inspirace. To vlastně děláme my tady každý den. My se vždycky s Vaškem se nachlemtáme vřídla a potom jsme tady do 10, někdy do 11 neuvěřitelně plodní. Každopádně, k čemu jsme se chtěli ale dostat, jsou herci, kteří k tomu rapujou tak trošku. Mají buď jako kariéru, anebo aspoň jsem tam to někdy zkoušel jako nějaký joke.
1: Ano, tak samozřejmě, že se nabízelo teď Sacha Baron Cohen, už natáčí dvojku, Ellie G, no a tak my si dáme tu z té jedničky legendární rap, kdy s Martinem Freemanem v tom autě mají ten rap a ten mě strašně baví, protože Martin Freeman je takový jako neočekávaný rapper, bych řekl. Zrovna on.
0: Zrovna on. Asi překvapivější než Ali G.
2: I'm checking it.
3: I'm doing it.
2: I'm feeling it.
3: I'm kissing it.
2: I'm checking it.
3: I'm kissing it.
2: Look it. Look it.
3: Follow me.
2: Look it now, look it now, look it. We got the chicken, we like the chicken. We got the chicken, we're kin, a rocking and a flicking. We got with the fucking bread, A to the L to the I to the G. Ali G, that's me, A to the L to the I to the G, that's G, that's me, that's me. R to the I to the C to the K to the Y, that's Ricky C, Ricky to the C to the C to the C, Ricky C, Ricky. Oh, is it?
1: No a pak jsou samozřejmě taky zpěváci, kteří se stávají ale herci.
0: Oh, yeah.
1: A to byl případ třeba Markyho Marka, který byl vlastně zpěvák, jeho brácha Johnny byl v New Kids on the Block. Mm-hmm. A Marky Mark měl tyhle ty dobrý vibrace. A to nechám celý.
0: Jo, to nech. A dokonce jsem někdy i četla, že to, že Mark Wahlberg byl i první model s gelem ve vlasech.
1: Fakt jo?
0: Jo, prý jo. Když dělal, myslím, na ty, na spodňáry, na Calvin Klein nebo na něco.
1: Na spodňáry
0: asi... On teda i repoval bez trička.
1: Ano, ale to už nepotřeboval ten gel, ne? Snad asi.
0: Jako ve stylu něco na té Marie, jo?
1: Přeci nepůjdeš na rande s nabitou pistolí.

0: First day, come on, be soon.
1: Tak. Bavíme se o hercích, kteří rapují, nebo o reperech, kteří hrají ve filmech, protože nám to tady pěkně s Tomem Hardym propojilo. Dali jsme Eliho G a Sašu Barona Cohena.
0: Ale teď Tom Hardy zatím teda rapuje nejlíp.
1: Ano. Takhle, já si myslím, že není rap jako rap.
0: No tak jasně.
1: Jo, ale řekl bych, že kdo má do tohohle z toho co promluvit, tak to je určitě Will Smith. Protože ten v podstatě už jako Fresh Prince, si, vlastně on to byla taková beletrizovaná verze jeho samého a on už tenkrát vlastně jako rapoval, tenkrát už tam byl s Jazzy Jeffem, i v tom seriálu se tam objevili, takže si myslím, že tady se to jako pěkně propojilo a řekl bych, že oni byli jako hodně blízko, i když jako Will Smith skutečně potom ještě dál pokračoval, Jazzy Jeff občas ještě jako hraje, míchá na gramofonech a pořád mu to jako jde dobře, no. Ale tohle to je vlastně jedna z věcí, která mě tenkrát, ale tenkrát strašně bavila. A všichni jsme chtěli být jako Fresh Prince.

0: Na to konto jsem poslouchal jeden podcast, protože jak se úplně nepodařil vyprodat Hip Hop Camp a byl úplně zrušený.
1: Ano.
0: Tak tam se hovořilo o tom, že v podstatě ten, který to měl jako na starosti, ten Maliník, tak on se jako říkalo, že vlastně vsadil na něco, co už se dneska moc neposlouchá. A že ty rapy, které jsou dneska, tak už jako, tak ty on tam neměl. Ty mu chyběly na Hip Hop Campu, aby přitáhli ten zbytek a dotáhli těch 5000 návštěvníků, aby to mohl vůbec spustit, no.
1: Já si ale myslím, že on právě takhle ani nepřemýšlel. Že si myslím, že on vlastně chtěl udělat trošku takovej retro festiák pro ty lidi, kteří tam jezdili dřív. A že si myslel, že víc mileniálů a starších mileniálů bude chtít přijet.
0: Jo.
1: Protože já zase u mě na sockách to právě tady v těch věkových kategoriích rezonovalo hodně. Ten návrat, ty line-upy, jenom si myslím, že třeba ne každej je ve stavu, že by chtěl jezdit na festiáky. No. Jo, to si máš děti.
0: A oni ty dospělí už přestali taky fetovat, takže ono to,
1: no,
0: je,
1: to je další věc, z věcí, no. Která... Stála v cestě úspěšný můj Bob Kempu.

Harry Styles a Dance No More. 8.40, jdeme na silnice, dopravní nehodu, teď evidujeme třeba u Motola v Kukulově ulici, osobák a motorka. A pokud jdete přes Černošice, ulice Slunečná, dopravní nehoda. Sacka, tam máme taktéž na silnici 611 dopravní nehodu, dokonce tam musel letět vrtulník. Komplikace v tuto chvíli jsou i na trase Brno směr z Břeclav. Tam máme komplikaci na 13. kilometru ve směru na Bratislavu a ještě si dejte pozor na 47. u obce Bezměrov, okres Kroměříž. I tam je dopravní nehoda.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
7: Snídani?
6: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
7: Oběd?
6: Divadlo Hibernia uvádí
8: romantický muzikál
6: Saturnin.
8: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
6: Od září 2026
8: v divadle Hibernia.
9: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
10: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
12: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Express. Music first.

0: Somber na Expressu 8.51. Tato hodinka je taková trošku jakože repovací a oldschoolová, ale má to svůj taky důvod, protože už padl soud ve Spojených státech ohledně smrti a vraždy Tupaka Shakura.
1: Dív, po 30 letech máme nějaký výsledek?
0: Ano, máme výsledek. V podstatě z těch 4 do toho namočených, do tohoto případu, nakonec to odskákal ten, který ani nezmáčkl vlastně jako ten kohoutek, aby prostě se po něm střílelo, ale v podstatě jasně rozhodl o tom, že bude na něm ten vlastně ten atentát, ta vražda spáchána.
1: Jo, takhle, takže nakonec tedy první trest padnul na organizátora, přesně ne ta... na toho, kdo provedl ten
0: ano,
1: zločin.
0: Přesně.
1: Chápu
0: tak
1: to správně.
0: Duane Cafferty Davis tak byl shledán vinným z vraždy, dostane asi pravděpodobně do životí, porota se na tom shodla, on se tedy míní odvolat, protože nějaký jako úplně důkazy na to neexistují. Ale je tam nějako spousta nepřímých záležitostí, jakože třeba napsal nějaký paměti, nějakou jasně knížku, kde tohle to v podstatě jako, kdo umí číst mezi řádky, tak tam se to v podstatě jako objevuje, že on byl ten, který zosnoval právě tu pakovou vraždu.
1: Důkazy jsou mezi řádky. Mm-hmm. Takže konečně po letech všech těch různých dohad, drbů,
0: já už jsem myslel,
1: filmů,
0: že se to ani nebude vyšetřovat. Že
1: nějakých
0: už to v podstatě
1: takových
0: někde
1: různých, jakože přesně repeři si ze západu na východ posíle nějaký, ale vy jste ty, kdo udělali tohle, a potom předpokládám, že i samozřejmě takový ty drby, co začaly vylejzat, když vyjel P. Diddy a všechny tyhle ty lidi přicházeli s tím, a co se tenkrát dělo a kdo může za vraždu tady toho a za vraždu tady tý a smrt tady těch lidí vůbec nebyla náhoda, ve skutečnosti to je konspirace. Takže konečně se teda tyhle ty drby vyústily ve výsledek, že organizátor vraždy Tupaka asi nakonec teda.
0: Asi
1: dostane do životí.
0: Teď koukám, že jsem bydlel ve stejném hotelu, před kterým ho zastřelili.
1: Náhodou?
0: Náhodou. Náhoda? Nemyslím si.
1: Teda. A jaký jsi tam měl pocity? Necítil jsi tam nějaký zvláštní vibrace?
0: Cože, vibrace?
1: No nějaký duch nebo něco. Víš, že si teď, si pamatuješ, že jsi tam cítil divně a teď ti to došlo.
0: Jo, já jsem se cítil jako dluh, když jsem do té Ameriky letěl. Všechno, co jsme tam zaplatili a co jsme tam ještě potom nechali za peníze.
1: Strašil tě tam dluh?
0: Ten dluh, ten až do dneška.
1: Jak ti kvílí, jo, v té prázdný peněžence tam.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vládním motoristům se nelíbí navržený schodek státního rozpočtu na příští rok. Ve čtvrtek o tom budou jednat s premiérem Andrejem Babišem, řekl ráno předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka před odletem na Slovensko na schůzku ministrů zahraničních věcí zemí Vyšegrádské čtyřky. Macinka věří, že schodek nakonec se bude nižší než navržených 389 miliard korun. Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu dosáhl 1003 lidi poté, co dnes nepálské úřady zveřejnili aktualizovanou bilanci se 987 mrtvými. Poslední údaje z čínské strany uváděly 16 obětí v Tibetu. Wimbledonská šampionka Linda Noskova ocenila po postupu do druhého kola US Open, jak se vypořádala před utkáním se změnou kurtu i nepříznivým vývojem. Přestože prohrávala s domácí Katie Volinecovou, v prvním setu 2-5 zvítězila nakonec 7-5, 6-1. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, zejména na horách ojediněle s přehánkami. Teploty 20 a na Moravě až 27 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Pěkné úterní ráno s datem 1. září. U nás tady už proběhly první reakce a konečně začala škola. Čau Pepe, dobré ráno. Tak co, jak to valí? Nový školní rok.
4: Dobrý.
3: Spokojko. Jo, to jsou bicáky. Jo, dobrý. No jo, tak tady už jsou i svaly, i čáry. Po 9. hodině vám přejeme krásné ráno. Za malou chvilku dorazí Rabur s novinkou tohoto týdne. No a co ještě si dáme z muzičky? Vidím, jak Blada.
4: No, tím to otevřem.
3: Pojďme na to.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Radku, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: A děkujeme za krásnou Charlie XCX na úvod dnešního školního dne.
1: To je vždycky takové, na to první září si říkám, že to je takový vhodný.
0: Ano, moc se ti to povedlo, moc nám to udělalo radost.
2: Hele, a máš puntík v kalendáři ohledně toho?
1: Ne, občas si vzpomenu vždycky, to posledního srpna.
0: No a 1. září samozřejmě, ale u tebe se nic nemění, ty si poctivě žádné, ty si v podstatě žádné prázdniny neměl, my jsme tě nutili chodit i o prázdninách s novinkou.
1: Je to tak.
0: Do rána, takže
1: Express nikdy nespí.
0: Express nikdy nespí, tak co je teda ta zářivá novinka, s čím usedneme do lavic, s jakou novou muzikou?
1: Bude to nový single od americko-izraelské kapely Temper City, kterou jsme se už představili, že vydali vlastně první single Self Aware, což byla taková věc, která hodně letos virálně vystřelila. Ty jsem koukal, aktuálně to má přes 400 milionů přehrání na

0: Ani pro ostatní umělce dělají třeba s tanečním jako projektem jako ZZD nebo Dimitri from Vegas a tak, takže oni jsou jako zkušený a pak se nějak spojili dohromady a začali spolu jako skládat vlastní hudbu a evidentně vědí, co dělají, no, takže ten první single a teďka jako zafungoval a teďka vydali nový single. Na internetu to vzbudilo popraz, že kapela má dokonce druhou písničku a tady jsme reverse psychology, což je jako termín z psychologie, jako obrácená psychologie, znamená to třeba, když řeknete dítěti, myslím si ještě moc malý na to, aby zdojet tu zeleninu, že zeleninu jedí jenom velký děti, tak děti to pak to sní, že? Tak to je to obrácená psychologie. A co ještě teda zajímavé, že oni jak jsou z tý Izraele, tak to samozřejmě budí nějaký jakoby občas trošku vášně. Třeba ten zpěvák má za sebou povinnou, že účast v izraelské armádě a teď dokonce nějaká jedna jako hudebnice, která se jmenuje Jenny Remover, se jako stěžovala, že s nima na stejném line-upu na nějaký festival na příští rok a že pokud jako ten organizátoři nevyloučí, tak ona nebude vystupovat, což je taky jako podle mě trošku přehnaný, on tam byl bůh ví kdy v té armádě a v Izraeli to samozřejmě povinnost. Ale tak, je to taky něco, co se kontej kapely řeší.
1: A oni teda normálně ale jako vystupujou s ano. Čím, když mají teda teď druhou písničku?
0: Oni mají už nějaký repertoár, bude vycházet i deska, takže hrajou ty skladby, který...
1: Aha, takže oni jako... takhle jenom matou, oni se tváří, že mají dvě písničky, ale ano. Ve skutečnosti normálně mají repertoár, bude deska a můžou vystupovat
0: desku.
1: Na konce.
0: Okay. Udajně mají desku a údajně jsou živí, tak uvidíme.
2: Okay. Jsou živí. A ten single, který nasazuje, mě to přijde jako Gorillaz trošku.
0: Fakt jo.
2: No. Tak jako na první dobu. Hele, pojďme si to pustit a všichni teďka zasedneme a budeme poslouchat.
0: Mě to přeměl spíš Tame Impala, ale budiš.
2: Dobrá, tak jdeme na to. Toto je nová hudba na

0: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Izomat stavebniny.
12: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
13: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
14: Express FM.
15: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: jsem tady zavadil o tlačítko a už to jede. No, jede. A ty se teďka zavadila o všechny ti, kteří se budou ucházet o Love Island.
1: Ano, Love Island se blíží, startuje už 7. září. Budete moci samozřejmě sledovat další cestu mladých, krásných lidí za láskou a za čísly na internetu, teda hlavně na sociálních sítích a samozřejmě za slávou a penězi, která dnes patří všem influencerům. Premiérový díl, jak už jsem říkala, teda od 7. září, každý den kromě neděle na OnePlay a už známe první srdíčka, takzvaná, vždycky těm účastníkům se říká srdíčka. No, je to takový mix, holky jsou hodně influencerky, obzvlášť teda ze Slovenska, tam asi vy, kteří sledujete, tady tu oblast nebudete až tak jako překvapený, nebo nebudou pro vás ty lidi úplně neznámí. Z takových těch známějších jmén Cynthia Totová, nebo je tady potom taky ještě Natália Lopašovská, což je vlastně účastnice slovenské Farmy a zároveň také účastnice Miss Slovensko. Kluci, jako asi kdybych měla říct, kdo by mohl pro vás být známý jenom podle jména, tak to je třeba ten Honza Vémola, což je bratranec Karlose Vémoly, který se taky věnuje MMA. 21-letý usměvavý kluk, obě oči mu jdou stejným směrem. Kdybych to nějak popsat. Potom je tady třeba taky Maximilian Slezák, nějaký slovenský podnikatel, který chce být starostou u sebe na vesnici.
0: A pak tam je nějaký kulturista, co dostal takový ten kudrnatý kluk, teď nevím, jak se jmenuje.
1: Kudrnatý kluk?
0: Jo.
1: Kulturista, to nevím, ale tady Tomáš Vykouřil s uchylným knírkem trošku.
0: Johnny je student a model, který jo, se tenhle může pochlubit titulem vicemistra České republiky v kulturistice.
1: Jo, aha, vidíš to, já jsem tady, ani to tady ani nemají v tom oficiálně na nováckým medailonku. Ale mají tady, že ocení na ženě společné zájmy, například sport nebo návštěvy fitka. To znamená, že má hned dva zájmy, které jsou v podstatě jeden zájem. Ale zase je fakt hezký a má pěknou postavu.
0: Jo.
1: Takže ano, Love Island se blíží a asi na vašich sociálních sítích, pokud vás samozřejmě tohle téma zajímá, se to začne již brzo hemžit, srdíčky a já už se teď těším na další bombshells. Jaká ta klasika, jak srdíčka, dobrý, ale ať už jsou tam ty bombshells. No a jinak je tam taková, jo, a jinak je to taky, dokonce tam letos máme i účastnici z Polska, která je teda znáchoda, ale žila v Polsku a má takový trošku ten měkký přízvuk.
0: Jo, má přízvuk, ano.
1: Máte takový měkčí.
0: Ano, uvaga, situace cholerná jest.
1: Ano, je to cholerná zrska, takže a má crazy eyes, takže na to se těším hodně na Vicky.
0: To bude toxický.
1: Ta to tam rozbombí, úplně totálně si myslím. Jako ona bude milá, ale...
2: Express FM.

Tak, tohle byly Last Dinner Party, jdeme se podívat na silnice. Čepirožská v Mostě je dost dopravní nehodou dvou osobáků. Komplikace je i na pražském okruhu, 76. kilometr ve směru na Rozině na D7. Jsou tam dva nákladňák a osobák. Také pokud jedete po pražské v Náchodě, i tam je dopravní nehoda dvou osobáků. A ještě na komplikace Vysoké Mýto směr Litomyšl, v Litomyšli ulice Kapitána Jaroše, což je v podstatě průtah tímto městem, je z dopravní nehodou. Express FM.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
2: Činohru s koncertem
1: Pravidla Nirvány.
2: Co sedíš jak ženská, co hodila šavly? Jestli chceš, můžeš nahrát nějaký vokály do mý písničky. Napiš text, křič, máš kérku, máš holku, ukáž kytaru. Kde jsi to vzal? Slyšíš?
1: Podstahnutí grunge, poslední rokové rebely.
2: Ve Švandově divadle.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
10: Snídaně?
9: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
10: Oběd?
9: Divadlo Hibernia uvádí
11: romantický muzikál
9: Saturnin.
11: Kultovní humoristický román Zdeňka Jorotky ožívá v novém kabátě.
9: Od září 2026
11: v divadle Hibernia.
12: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské mači. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
13: Do Brna, do Prahy.
14: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
15: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
16: Music. First.
17: Express FM.

0: Tohle byla Tate McRae na Expressu 9.50, to je aktuální čas. Co nás tady zaujalo, je to, že organizace GMMA, nebo GMMA, jak chcete, tak vyložila karty. A s čím půjde na trh? Babu, je to tvoje.
1: Já jsem úplně v šoku. Takže samozřejmě součástí tiskovky byl i Carlos Vémola, který tam přišel nafackovat Diegovi Kotlárovi za jeho keci na Vémolu s Muradovem. Tak Diego se pak dokonce omluvil a řekl, že prostě to bral jako vtip, ale Carlos se to asi úplně až tak nepobavilo. Pak jsem několikrát, jako normálně jsem zvedla v obočí, jakože jsem si řekl opět, že co? Jako třeba, když se tam objevil Jiří Paroubek. Cože?
0: No, ale on nebude snad jako bojovat, on by měl tam mít nějakou, že bude připravovat různé pořady, no. Například prý kulinářskou show.
1: No a on tam měl, ale tam byl potom prostě Miroslav Sládek, tam jsou normálně úplně jako nějaký lidi. Jako jsme tady měli včera tu Terku Povolnou a já jsem jí způsobovala ty traumata prostě kostičkama a tohle, tak normálně, když vidím jména jako Jirka Paroubek, Miroslav Sládek, MMA, tak si říkám úplně, co se to děje, kam, jako, jak se tohle to vůbec může dít. Včera jsem pak viděla zase, ještě tam byl nějaký, těch oznámení je tam fakt jako hodně, jo, třeba zase i ten Pája ze Survivora, tam jde bojovat prostě s někým. Potom je tam nějaký kluk, vůbec já se přiznám, některý ty lidi vůbec nevím, kdo jsou, protože to jsou takový ty lidi z těch koutů internetu, kde se v podstatě jakoby trošku smějeme postiženým lidem, jo, mně to přijde, ale jsou z nich jako influenceři. Něco případ tady třeba Matouš Kaluba, takže tam přijde prostě kluk v džínech, bez trička, natřenej na zeleno, bude zápasit se svojí mámou. The fuck?
0: No, no, vtipný je, že třeba se tam proti sobě postaví, já nevím, radikální fanoušci klubu AC Sparta Praha a budou bojovat proti policajtům. Takže prý je to jejich splněný sen.
1: No, jakože prostě, já nevím, pak tam ten Kajínek prostě...
0: Jo, a ten by taky... se v druhém kole měl potkat právě s tím, co ho udal na policajtech, že vraždil.
1: Jako,
0: musím to říct, je teda bizar úplně neskutečný.
1: Já musím říct, že některé ty věci si úplně říkám, já jsem asi fakt jako v noci usla a normálně jsem se přesunula do nějakého toho paralelního vesmíru.
0: Jsi přeležela do paralelního vesmíru.
1: Že jak někdy koukám na takový ty videa o manifestacích a tohle a tam ti prostě říkají, že ty se můžeš přenést do toho, že ve spánku se můžeš přesunout do toho jiného vesmíru, kde seš něčím, co se ti jako líbí víc. Jo, že tam seš třeba, já nevím, slavný a bohatý.
0: Ano.
1: Příklad. Tak úplně já jsem si asi takhle možná jako nějak lehla. A fakt jsem se někam přesunula, nebo já nevím, jak teď byly ty úkazy, ty zatmění a tohle. Možná, že nás to všechny někam přesunulo.
0: Není někde nějaký retrograd?
1: Já
0: na druhou,
1: nevím,
0: na druhou stranu, pokud by se prostě do oktagonu nebo prostě rukavice navlíkli Jiří Paroubek a Sládek, tak já si myslím, že by to bylo docela jako vtipný.
1: No, ale jako já musím říct, že teda pan Jíra, tady moderátor Jíra, který teda založil tady tu organizaci, já bych strašně někdy, jenom, ne, že bych chtěla být úplně u toho, ale chtěla bych být moucha, co sedí na stěně. Když oni někde podle mě, ale úplně světí, sedějí, podle mě, asi u někoho doma, prostě tam jsou, už jakoby to, a vymýšlej ty kombinace.
0: Jo.
1: A říkají si úplně, ty vole, to by bylo hustý, kdyby Paroubek, vole, vařil jakože předvolební guláš a dával je hostům na akci, kde spolu boje Kajínek s týpkem, co ho udal, policajti s vězněma a týpek se svojí mámou. A pak uděláme zápas obr proti 7 trpaslíkům, vole. Rozumíš? A jediný, proč tam ten zápas není, je, že nesehnali 7 trpaslíků. A týpka, co by se chtěl říkat, Sněhurák.
0: Dobře, dobře, ale ještě si vezmeš, že to, jedna věc je ta, že to vymyslíš. A pak je druhá věc je ta, že ty lidi na to kejvnou, což je samozřejmě další
1: no
0: jako část tohohle
1: to
0: toho
1: bizá.
0: To už je prostě, to už je masno. Tak jenom, na co jsme tady zavadili
1: takže
0: a co, na čím my tady kroutíme od samotného.
1: Takže Paroubek bude rozdávat jednou hubky s česnekovou pomazánkou, já to nedávám.
0: Bude na tom aspoň
1: já
0: hroznový nevím. Víno?
1: No jasně,
0: na ty jednohubce.
1: Ano.
0: Tak aspoň, že tak. To trošku zredukuje.
1: A Sládek, no já se zblázím.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ministryně financí Alena Schillerová včera předložila vládě státní rozpočet na příští rok se schodkem 389 miliard korun. Schodek hájí jako nezbytný, zároveň ale přiznává, že v příštích letech bude muset kabinet šetřit a zvýšit některé daně. Francie od září zavádí nový poplatek za takzvanou ultrarychlou módu, která se má postupně zvyšovat téměř na 20 eur, tedy 480 korun za kus. Opatření míří na velké asijské internetové platformy, jako je čínský Shein. České basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne v 16:00 v hale Maxe Schmelinga pro 9000 diváků, kde svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty až 27 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, Veronika Koloušková je stále na dovolené a to znamená, že to máme o hodinu delší. Pak to má zase někdo o hodinu jako odby krátko delší a potom to má zase taky delší. Jako vlastně všichni to mají delší, jenom tím, že my to máme delší, tak někdo to má jakoby pozdější a potom prodloužený a potom někdo jako zase začíná dřív, ale taky to má delší.
1: Víš? Tak, ne, teď už se v tom pomaličku ztrácím.
3: To je jedno, prostě všichni vysílají.
1: Takhle, starám se sám o sebe a i tak v tom mám jako maglajs.
3: Ano, přesně, i tak v tom je maglajs, každopádně Veronika se už vrací, nebojte se nikdo, ale tohle je ten důvod, prostě si chtěla taky trošku odfrknout.
1: Od vás.
3: Od nás asi pravděpodobně. S náma se nesetkává, takže to je v pohodě. Ale i dneska to znamená, že tu budeme mít mezi 10. a 11. hosta. No a dneska to bude pro všechny, které zajímá věda, které zajímá taky ty zajímavý jako fanfakty, anebo ti, kteří si jako rádi odhalují pravdu různých internetových tvrzení. Pro ty tu bude dnes Petr Juna.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: letý, už jsme tenhle týden mluvili hodně, ale my chceme být taky, jak se teď říká, tak blbě česky nachytřený. Naším hostem je Petr Jura. Petře, ahoj.
1: Ahoj.
0: Petře, co říká věda? Zrovna jsme tady o tom teďko, jsme to tak jako nakousli, ten špekáček. My jsme tady taky minulý týden čerpali z tvého článku o tom, jak si správně opéct špekáček a proč je lepší s hořčicí než s kečupem. Ta nebyli jsme sami, je to teda tvůj bestseller?
1: Doufám, že ne. Doufám, že
0: pouze aktuální.
1: Aktuálně to asi patří mezi ty nejvíc čtený články a možná to bude patřit i mezi ty sledovanější videa, ale trošku doufám, že tam budou i témata, které lidi budou zajímat víc.
0: jak ti vůbec napadají témata vlastně pro tuhletu sekci, co říká věda, kde mají právě lidi video a kde mají samozřejmě i článek právě na tady tyhle ty různé zajímavosti vlastně i z každodenního života?
1: Právě proto, že to je z nějakého každodenního života. Mě vždycky hrozně bavilo, jak funguje tělo a hrozně mě to zajímalo. A teďka si užívám to, že vlastně si to můžu nastudovat a napíšu o tom článek, udělám o tom video a tak trochu doufám, že když to zajímá mě, tak třeba to bude zajímat i někoho dalšího.
0: A co tvůj vztah vůbec jako k vědě a k těmhletěm fanfaktům? Byla to jako dlouhá cesta, anebo jsi byl vždycky takový trošku jako vědátor?
1: Vědátor určitě ne, jako můj prospěch na základce střední i vejškách, z toho několik jsem nedokončil, byl vždycky úplně tragický, ale zároveň jsem byl vždycky hrozně zvědavý. A konkrétně fanfakty mě bavily vždycky hodně, protože je potom o čem si povídat třeba jako v hospodě nebo tak něco.
0: Je zrovna to téma třeba toho jídla, něco, co jako frčí, co lidi zajímá hodně, protože vím, že je tam článek o tom, proč nám chutná rajčatový džus ve vzduchu, když lítáme a tak. Je zrovna třeba to jídlo, protože mi přijde, že i jídlo prostě patří teď hodně celkově jako k aktuálnímu tématu. Co jíme, jak jíme, kdy jíme. My jsme dneska řešili prostě zrovna snídaně, že se má údajně jíst co nejdřív, že by se měl nasnídat mezi 7 a 8 a jíst zase nejpozději třeba do 8, aby si jako prodloužil život. Že to jídlo nás tak jako zkrátka obklopuje, tak jestli tohle je třeba to, co jako nejvíc jede i právě v těch videích a článcích na co říká věda.
1: Asi bych řekl, že do nějaký míry, jo, ono právě jídlo je přesně jedna z těch věcí, které jsou jako hodně praktický, to je to, co se tam snažíme dělat, aby ty lidi se vlastně dozvídali něco, co se jich přímo týká. A vzhledem k tomu, že přesně Instagramy a podobné sociální sítě jsou plný lidí, kterým přesně říkají, můžete jíst jenom od tehdy do tehdy, můžete jíst jenom tohle a podobně, tak jsme si říkali, že by bylo vlastně fajn dělat ten obsah takovej, aby to bylo opravdu vědecký,

0: No, to je přesně článek pro mě. Kolik kávy už je moc? Poslední si dejte ve 4, pozor na úzkosti. Tak já mám ty 4.
1: Ano.
0: Za to ráno, protože si dělám do 5, což jsou 2 espressa na jednou. Takže vlastně si dám jako 2 a mám splněno.
1: No vidíš, takže dostaneš kávový metál.
0: Ano, ano, ano.
2: A úzkosti v pohodě?
0: Cože?
2: Úzkosti v pohodě?
0: Jo, někdy.
1: Někdy v úzkých prostorech nastanou úzkosti.
0: Ano, přesně tak.
1: Ale to já mívám taky. Naším hostem je Petr Juna. Petře, ještě jednou ahoj.
2: Ahoj.
1: Povídáme si tady o kategorii, co říká věda, kterou lidi najdou na seznam zprávy.cz. Co všechno tam najdou? Když se jako teďka říkáme, hele, co říká věda, tak někdo tam půjde na seznam zprávy, dá, co říká věda. O čem to je, co tam všechno je?
2: Je toho tam hodně a spousta toho ještě přibude. Ne, to spektrum je fakt široký. Jsou to, přesně jak jsem říkal předtím, nějaké věci, které člověk může zažívat v běžném životě, typu právě kolik kávy je moc kávy, kolik vajec je moc vajec, potom takový spíš fun facty, typu proč nám chutná v letadle rajčatový džus, ale i třeba takový jakoby víc vědecký věci, typu jak vlastně tělo začne fungovat po tom, co v něm není žlučník. Takže vlastně široký spektrum.
1: To je hodně široký spektrum. Jseš na to teď aktuálně sám, že vlastně všechny ty věci si jako vymýšlíš, potom k tomu děláš rešerše, potom to sepisuješ. Je to taková one man show aktuálně?
2: One and a part show. Témata vymýšlíme v

0: V rámci celého týmu Zdraví Plus natáčíme s kolegou kameramanem, jeden díl jsem natáčel sám a byl to takový porod, že to už jako si nechci dávat znova, ale potom veškerou editaci, střih, efekty a tak, tak to už si tam dávám sám.
1: Mm-hmm. A jak se vlastně stalo, že nakonec tvoje novinářská kariéra právě zamířila směrem věda?
0: Když jsem začínal v Seznamu, tak jsem vlastně procházel různé rubriky a redakce a jedna z posledních štací byla na analýzách a vlastně tam jsem zjistil, že mě hodně baví se vlastně hrabat v těch vědeckých výzkumech, už jenom proto, že mě baví zjišťovat, jak ty věci fakt jsou. Jako malej jsem byl hrozně důvěřivej a každý měsíc se mi měnilo, co musím dělat, protože mi to někdo řekl, tak jsem si říkal, že možná nějaká jako stopka a jdeme zjišťovat, co říkají odborníci opravdoví.
1: Seš už teď mezi přáteli právě ten, kdo vždycky přijde s nějakým funfaktem, takhle jako v hospodě a seš i takový ten opravátor, že přes někde, hele, já jsem viděl na internetu a v tom vstupuje a v tom přichází Petr, rozráží dveře a říká, to ale není pravda.
0: Bohužel ano. Docela se divím, že ještě nějaký přátelé mám kvůli tomuhle tomu, protože dost často to dělám a občas mám problém se skrotit a ještě mám takovou tu nevýhodu, že když někdo říká něco, co nevím, ale zní mi to podezřele, tak já si ten telefon vytáhnu a zjistím to. Ne proto, abych toho člověka jako potřeboval opravit, to tak fakt není, ale protože mě to zajímá a nechci si ukládat jako prvotní myšlenku do té hlavy tu špatnou, takže... Jo.
2: A kolik takových témat z hospod už si přenesl přímo jako na ten web?
0: Pár už to bylo. Určitě to byl ten rajčatový džus, kávu jsme řešili stokrát, o vajíčkách byly dlouhé debaty. Já nevím, kolik tam je teďka přesně těch videí konkrétně v tom, co říká věda, ale myslím si, že taková třetina by to mohla být. Mm-hmm.
1: A je právě často právě tím tématem, který se rozhodneš zpracovat, právě nějaký takovýhle tenhle ten hoax, že prostě že někdy se stane, že někdo napíše nějakou kravinu a na tom internetu dneska jak už samozřejmě ne každý má takový to jako ten novinářský kodex, že aha, vidím informaci, jdu, ověřím znova, když se mi to nezdá, tak ověřím ještě po třetí a potom se to jako zpracovávám, že jo, na těch internetech prostě lidi jenom dávají sdílet, hele, tohle to má lajky, tak to jako ukradnou a najednou třeba celý internet je přesně plnej nějaký zaručený informace, že něco se děje, je i tohle toto téma se říct, aha, pozor. Pojďme to uvést na pravou míru.
0: Určitě. Jedna z myšlenek právě Zdraví Plus byla taková ta, jakoby pojďme to trošičku zpomalit, pojďme to trošičku sklidnit, protože já si pamatuju takový ty trendy typu každý den je potřeba udělat 10 000 kroků, každý den je potřeba vypít x litrů vody a podobně. Ono to tak nefunguje. Ono většinou jako doktoři, fyzioterapeuti a všichni tak mívají takový ten přístup, hele, fungujte tak, jak vám je to přirozený. Je skvělý sportovat, je skvělý se hejbat, je skvělý prostě dodržovat dobré jídlo a tak, ale nejsou tabulky, které by fungovaly úplně na každýho a ten internet dost často říká, že to tak je, takže právě tyhle ty věci bych rád nějakým způsobem trošičku uváděl na pravou míru, jak v Saturninovi.
1: Naším hostem je Petr Juna.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
2: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
3: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Nový Matcha Sport je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

0: Naším hostem je dnes novinář Petr Juna. Bavíme se o tom, co říká věda. Petře, my jsme se tady bavili o tom, že samozřejmě tady Zdraví Plus, Seznam Zprávy, CZ, že lidi můžou najít články, videa, že to jsou různý fanfakty. Samozřejmě právě zjišťuješ, co říká věda o něčem. Jak moc často se ještě navíc stane, že to potom ale ještě testuješ na sobě?
1: Já
0: na sobě testoval všechno?
1: Já to na sobě testuju většinou nějak nevědomky před tím, než o tom začnu psát. Když jsem dělal článek o vajíčkách, tak mě trošku zaskočilo, že je tam nějaká vrchní hranice toho, kolik by si člověk měl dát, protože mám večer, kdy s ním prostě 8, kdy se vrátím po tréninku. Rajčatový džus jsem si kdysi dávno někde přečetl, vyzkoušel jsem si to, zjistil jsem, že to funguje, tak jsem o tom napsal text.
2: A ten žlučník?
1: Žlučník?
2: Když přijdeš o žlučník?
1: Žlučník mi zatím, kde je nějaký dřevo, abych to zaklopal, to jo. Žlučník drží, doufám, že to nebudu testovat v dohledné době. Stejně jako pokud budu psát někdy třeba o srdci, tak doufám, že tam taky to bude v pohodě.
0: Ale my jsme se tady mezi tím samozřejmě, co byla reklama a songy, bavili hodně o takových těch fitness věcech. Ty samozřejmě ty cvičíš hodně, protože jsi říkal, že trošku nevydržíš posedět, že tak. Samozřejmě té energie je hodně. Tak třeba když studuješ něco na tohleto téma, něco, co se tě jako vyloženě týká, ale nevěděl jsi to, tak už jsi na sobě jakoby testoval i nějaký takový fakt, třeba tady ty jako fitness, sportovní záležitosti, že ses třeba dozvěděl, že já nevím, je lepší trénovat nějak, tak si to zkoušel a řekl jsi, hele jo, na mě to funguje, že jsi třeba kvůli něčemu, kvůli nějakým těhle těm informacím třeba i změnil nějaký svoje návyky?
1: Určitě jo, já jsem takhle třeba doplňky stravy, tak jsem si takhle zjišťoval trošku, nebo jsem se někde dozvěděl a potom si mi podle toho zařadil. Já jsem strávil rok, to byla jedna z těch nedostudovaných škol, já jsem strávil rok na fyzioterapii a tam nám vlastně řekli docela spoustu věcí, takže já si ty informace spíš buď to jakoby aktualizuju ohledně toho, co nám tam tehdy říkali právě v rámci třeba cvičení nebo jako stravy a podobně a potom si na to nabaluju ty věci, co se dozvídám, že vlastně spíš se koukám, jestli mi to dává smysl k tomu, co nás učili nebo ne. Na druhou stranu to, že to něco nedává smysl, neznamená, že to nemusí fungovat.
0: Jak moc máš pocit, když samozřejmě zabředáváš a jdeš do té králičí nory, jak moc máš pocit, že jako společnost opravdu jako žijeme v takový tý už nevědomosti z dezinformací, že jako na jaký straně se spíš jako nacházíme. Jsme jako na tom vlastně dobře, že i když se na nás valí tolik informací, takže se v tom ještě nestrácíme, anebo už je právě potřeba třeba i někoho, jako seš trošku ty, kdo to jako kurátor a říká, to je hezký, že víte tyhle ty informace, ale pojďme se k tomu přidat ještě jednu, která vyvrátí těch 8 předchozích, co jste našli na Instagramu. Nebo na TikToku ideálně ještě dneska.
1: Já hrozně nechci být kurátor, já si hrozně nevěřím na to, že bych mohl jako někomu takhle do toho kecat, ale já si myslím, že jsme hrozně přehlcený. Myslím si, že vlastně dneska jakoukoliv informaci, jakýkoliv stanovisko chceš mít, tak si na něj, pro něj najdeš na internetu jakoby potvrzení. A myslím si taky, že přesně TikTok, Instagram, bavili jsme se o tom předtím, sociální sítě, takže dělají hrozný stres na toho člověka. A myslím si, že vlastně je fajn mít nějaký jedno místo, někdo, jedno médium, platformu, nebo člověka, kterýmu můžeme věřit, u kterého víme, že prostě fakt ty věci dělá podle toho, co je vědecky prokázaný, co je konzultovaný s odborníkama a tak. Protože spousta těch lidí na těch sociálních sítích to nedělá téměř až, jako bych řekl, poctivě. Oni prostě mají tam nějaký bonusy, zatím můžou mít spolupráce, můžou mít cokoliv a potom se lidi zbytečně stresujou, že nedodržujou A, že nedodržujou B a prostě poslední, co dneska potřebujeme, další stres, jenom kvůli tomu, jak žít.
0: Nakonec teda videa a ukazuje, že ten stres nás stejně zabíjí asi nejvíc, ne?
1: Jednoznačně. Osamělost je horší než 14 cigaret denně, jako to jsou strašné věci, tohle jste úplně.
0: No, tak prosím vás, hlavně se nestresujte, říká to věda.
2: Hlavně to na sobě neskoušejte.
1: Rozhodně. Express FM. Express.

0: Jsme se jako dozvěděli fantastické informace.
1: Fascinující. Naším hostem je Petr Jura, novinář Seznam zpráv. Povídáme si tady právě o sekci Co říká věda. No a Petře, je to úplně jasný. Musím se tě zeptat, v čem jsi zabředlý teď?
2: Jsem zabředlý v tom, proč nám chutná koriandr, přesně řečeno, proč někomu chutná, někomu nechutná.
1: Ano, a jak jsme tady na tom? Mně chutná.
0: Chutná.
1: A ty ne. Aha.
0: Takže máš genetickou?
2: Myslím, že to je genetická odchylka, nevím, jestli, co z toho je vlastně vada, ale je to nějaká, to se dozvíte příští týden.
0: Takže
2: ale
0: máme možná tu vadu my, jako jo, že nám chutná.
2: Já radši nebudu říkat, že nemá vadu. Já se do tohoto stavu se nebudu pouštět tady.
1: To nemůžeš, to by potom ty lidi, co samozřejmě mají rádi koriandr, to používali, vy jste vadný, na ty, co nemají rádi koriandr, přitom ale ti, co nemají rádi koriandr, si myslí, že my jsme vadný, když nám chutná něco, co jim chutná jako mýdlo.
2: Mm-hmm. No. Hmm? A já zase budu psát ten článek, já to můžu trošičku, když tak otočit. Že
1: jo, aha, už je to tady.
2: A už je to tady, ale a potom ještě druhá věc, tak co se vlastně děje v těle při tom, když sportujeme. Vysloveně z biochemických procesů, kdy se ti začnou vyplovat endorfiny, kdy se staví svaly a tak. Je to taky to, že přesně jak jsme se bavili, vlastně mě to samotného zajímá, co tam probíhá, kdy a jak, tak proč si o tom nenapsat text.
1: A sportujeme, budeme v jaký, budou tam jakože podle toho, co děláme, jak dlouho to děláme, nebo jak tomu přistupuješ?
2: Zatím to bude obecně, tam většinou, když se bavíme o nějakém jako základním sportu, tak se hodně pracuje s během, protože to je jeden jakoby, z nejpřirozenějších pohybů pro člověka a je to takový asi jakoby, i nejjednodušší pro to, co člověk může dělat, takže tam často pracujeme s během, jako s tím sportem a takže běh.
1: A oboje tyhle ty témata jsou i, budou i na video?
2: Ne, video bude jenom koriandr a běh bude normální článek.
1: No, my se tady vlastně minulý týden a na začátku tohle týdne máme tady hlavně podcastery, tak co podcast, co říká věda? Nebo chcete zůstat u článku a u videí?
2: Nevím o tom, že by se něco takového plánovalo. Já si nejsem jistý, jestli jsem úplně člověk na podcast, jestli dokážu udržet pozornost člověka tak dlouho, aby si poslechl celý podcast. A hlavně vzhledem k tomu, že to je hodně vědecký, tak vlastně už takhle se bavíme spíš o těch jakoby jednotkách minut, spíš nižších, aby to pro toho člověka mělo vlastně ten spád a ten vizuál mu pomůže tu pozornost udržet.
1: Jasně, a trošku možná i někdy ty věci líp pochopit, ne? Ono přece jenom, třeba já jsem takovej obrázkový typ, že někdy, když mi něco jako vysvětluješ, tak já, ale
0: no,
1: potom
0: někdy musíš mi to namalovat,
1: jo,
0: no.
1: Přesně, ale potom, potom mi někdy Vašek zahraje Maňáskový divadlo a já hned, aha, to jsi měl říct hned, a on, ale já už se snažím půl hodiny.
2: Úplně, mám to právě úplně stejně, takže obrázky pomáhají.
1: Obrázky pomáhají. Petře, moc děkujeme, že jsi byl naším hostem, přejeme ti samozřejmě krásný vstup do nového školního roku a těšíme se na psaní a povídání o koriandru a o tom, co se v našem těle děje, když sportujeme. My si o tom aspoň něco přečteme.
0: My to pošleme hnedka dál do vysílání. No, jak to tam bude?
1: Ano, hned. Přesně tak. A těm lidem, co to dělají.
2: Výborně, moc děkuju. Mějte se hezky.

0: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný, proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
3: pak hrnky, flašky, kufříky,
2: vyměním za kuponky.
3: Škola volá!
4: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
12: Snídani?
11: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
12: Oběd?
11: Divadlo Hibernia uvádí
13: romantický muzikál
11: Saturnin.
13: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
11: Od září 2026
13: v divadle Hibernia.
14: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
15: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
16: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
17: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
18: Music. First.
19: Express FM.

0: Co se tváříš?
1: Nic jen tak.
0: Nic jen tak. Chlapi, tohle to znáte, že jo? Co je? Nic.
1: Nic, dobrý.
0: Nic, dobrý.
1: Pojďme.
0: Hned víte, že máte problém. Tak jo, takhle, pojďme se rozloučit a zítra si to ještě tak dopovíme,
1: jo,
0: nebo?
1: Jo, tak jo, fajn.
0: Nebo?
1: Jo, jak chceš. Pojďme. Ahoj.
0: No jasně, jak chceš, v pohodě, no.
1: Pohodě,
0: no, jasně.
1: Teď jo, no. Tak zítra. Čau. Klidu.
0: Ne, řekni to.
1: Ne, v pohodě. Ne, nic se neděje.
0: Tak řekni, co se děje.
1: Nic se neděje.
0: Nic se neděje.
1: Co by se dělo?
0: Protože ve chvíli, kdy se nic neděje, tak se něco děje.
1: Kdyby se něco dělo, tak bys o tom asi věděl, ne? Tak asi nevíš, tak asi, tak nic.
0: Ne, tak já asi jako vím, ne? Že se něco děje, jenom vím co. No, já jsem po třetí ženete, no, já vím v tom, co se to...
1: Takže víš, že nic nevíš, no?

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Brno se letos výrazněji zapojí do festivalu Noc literatury, který přináší knihy a čtení do netradičních, často běžně nepřístupných prostor. Zájemci budou moci 16. září zavítat na 30 různých míst. Zákaz obchodování s nelegální židovskými osadami na západním břehu Jordánu zatím nemá potřebnou podporu států Evropské unie, uvedla v Irsku šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas. Bývalý trenér španělské fotbalové reprezentace Robert Moreno se stal prozatímním koučem Jižní Koreje. 48-letý trenér povede tým minimálně v 6 zápasech, zatímco Národní svaz bude dál hledat trvalého nástupce Hong Myung-poa, který rezignoval po nepovedeném mistrovství světa. A co se týká počasí, tak dneska bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Very Can Swim, Return to Bibo nám startuje dopoledne na Express FM, u kterého vás vítá a zdraví Míša Tůmová. Dneska se tady mrkneme na spoustu zajímavých věcí. Jedna z nich, která mě zaujala, je nový upíří seriál, který se jmenuje Město krve, ale on je natočený z velké části u nás v Česku. Takže ten mě zajímá, ale je německý. A nebo se taky podíváme na jeden krásný večerníčkový návrat. Podíváme se, jak jsme na tom s důchodem a ve srovnání se zahraničím, nebo se dostaneme i k dosud nezveřejněným záběrům posledního vystoupení jednoho zesnulého hudebníka. No a vzhledem k tomu, že je úterý, tak se dostaneme i na český Reddit. Takže na to se těším, jsem na to zvědavá. Každopádně startujeme.

0: Je čtvrt na 12, vy posloucháte Express FM, tohle byly Clockworks, Lost in the Moment, ztraceně v momentu. Za malou chvilku tu budou hrát taky Imagine Dragons, anebo Carlita a Sophie Tucker.
1: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak se ho nenechte ujet. Eurojackpot.
6: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Express FM.
11: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Carlita a Sophie Tucker Manhattan na vlnách Express FM. Před chvílí jsem zjistila, že se na vědomí dává oznámení dalšího koncertu velkého jména tady u nás v České republice. Tím oznamovatelem je popový zpěvák Sombr. Ten vystoupil už letos 16. února v pražském fóru Karlín a teďka přijede se svou světovou tour s názvem You Are The Reason a to rovnou do pražské O2 arény. Není to tak dlouho, co se tady Babu s Václavem dohadovali, jestli má na to být headlinerem, jestli má na to už teďka jakoby v rámci svojí kariéry být tak velké jméno, že by vyprodal to O2čko, no já jsem na to sama zvědavá teda. Ten koncert je naplánovaný na 19. května příštího roku a jestli jste zvědaví, jak mu takhle velký prostor sluší, tak si můžete zapsat do kalendáře tenhle ten pátek, protože to jdou lístky do prodeje. A začínají na 19.100. Přiveze si i dva speciální hosty, nebo teda speciální hostky, zpěvačku Jessie Mazin a taky Raven Lenej, kterou můžete znát i z našeho vysílání. A protože Sombr tady hrál ráno a ještě ho tady možná dneska i uslyšíme, tak se teď pustíme tu zmiňovanou Raven Lenej, Love Me Not.

Campbell, Beat Goes On, krátce po půl dvanácté na Express FM. Ano, dneska máme 1. září, takže si myslím, že v mnoha domácnostech to mohlo vypadat docela podobně. Nažehlený oblečení, aktovka, fotka dítěte u dveří. Pro spoustu dětí je 1. září docela radostný den, protože se těší zpátky na svoje kamarády, na nový zážitky a nový začátek, ale není to tak pro všechny. Psycholožky Olga Šera a Julie Janošíková z platformy Terapie.cz upozorňují, že s návratem do školy roste u dospívajících i úzkost. Strach ze zkoušení, z výkonu, z toho, co si o nich myslí ostatní, a není to jako vůbec málo dětí, co tady tím procházejí. Podle obou odbornic přibývá mladých lidí, kteří kvůli tomu vyhledávají i odbornou pomoc, a ozývá se čím dál víc i rodičů, kteří vlastně nevědí, jak tomu svýmu dítěti pomoct. Nejvíc případů přitom podle nich přijde až koncem září a v říjnu, kdy ta úzkost na ně doopravdy začíná dolejhat. No a co teda s tím? Odbornice radí nevyhýbat se tomu, co tu úzkost vyvolává. Protože krátkodobě to sice uleví, ale dlouhodobě to tu úzkost jen posílí. Takže naopak pomáhá o tom mluvit. S kámošem, s rodičem, s kýmkoliv, komu to dítě důvěřuje, před kým se dokáže otevřít. Prostě mluvit, mluvit, mluvit. To je zásadní. Všem školákům držím palce, pevný nervy a my si pustíme Hot Chip Boy From School.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Porota v Las Vegas hledala Duane'a Keith D. Davise vinným z vraždy rapové legendy Tupaca Shakura. Verdikt ukončuje jeden z nejznámějších amerických nevyřešených případů, a to téměř 30 let po jeho vykonání. Shakur zemřel 13. září 1996, 6 dní poté, co byl postřelen při střelbě z auta, které jelo kolem. Jeden ze 4 mužů v bílém Cadillacu vypálil do vozidla rapové legendy 13 ran. Státní zástupci vykreslili obžalovaného bývalého vůdce gangu Duane'a Keith D. Davise jako někoho, kdo zorganizoval střelbu, při níž byl rapper zabit. A to je v tamní jurisdikci stejné, jako by zmáčkl kohoutek. Miley Cyrus už není Miley Cyrus, tedy jako je Miley Cyrus, ale rozhodla se, že pro hudební kariéru už bude užívat jen své jméno, stejně jako Kylie nebo Adele. Na internetu už ji najdete jako MileyOfficial.com. Justin Bieber se na Instagramu podělil o ukázku připravovaného audio vybavení Skylark. Představil tak kompaktní MP3 přehrávač ve stylu Y2K spolu se svítícími sluchátky. Podle ukázky je kapesní zařízení tvarované tak, aby odpovídalo zakřivení ruky. Ale my už mu teď důvěrně říkáme Tamagotchi.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Do centrální evidence psů, která v Česku funguje první měsíc, zatím majitelé zaregistrovali 176 901 psů. Komora veterinárních lékařů očekává, že v evidenci by mohlo postupně být zaregistrováno až 2,5 milionu psů. Povinnost registrace platí pro každého psa. Za neregistrování hrozí pokuta. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová pohrozila devastující odezvou na to, co nazvala protiruskými činy v Pobaltí. Pobaltské státy jsou členy Severoatlantické aliance, podporují Ukrajinu v její obraně proti ruské invazi a ostře vystupují proti počínání Moskvy. Ukrajinský reprezentant Michailo Mudryk, který nedávný verdikt arbitrážního soudu pro sport umožnil vrátit se po dopingové kauze k fotbalu, bude spoluhráčem brankáře Antonína Kinského v Tottenhamu. A dneska bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Krátce popolední jste na vlnách Express FM společně s Jungle a trackem The Wave a taky s Míšou Tůmovou. Nový školní rok přináší dětem novinku od České televize, protože od včerejška běží nový večerníček s dvojicí, kterou znají už i rodiče, i prarodiče těch dětí. Ferda Mravenec a Brouk Pitlík se vracejí a to společně v novém animovaném zpracování. Režisér David Soukup použil techniku reliéfní poloplastické loutky, která má připomínat kresebný styl samotného Ondřeje Sekory. A hlavně Ferda a Pitlík teď konečně fungují jako parta. Ferda je ta rozvážná hlava a Pitlík má být jako roztomilej popleta, který to sice myslí dobře, ale málo kdy to dobře dopadne. Já nevím, jakoby neumím si to moc představit, ještě jsem to nevěděla, teprve to vysílají od včera, nicméně mě se na Pitlíkovi vždycky líbilo, že je to takový jako, jak to říct, že je takovej mrzout. Hlasy jim tentokrát propůjčili Jaroslav Plesl a Josef Carda. A mimochodem, když už jsme u toho, tak Ferda letos slaví už bezmála 100 let. Poprvé se objevil v roce 1933 v Lidovkách na 6 malých políčkách, jak se schovává před deštěm. A od té doby prošel knížkama, filmem i loutkama, no a teď má za sebou tady tu další velkou proměnu. Takže jestli máte doma malé školáky, tak můžete sledovat tady toho nového Ferdu spolu. Express FM.

0: Posloucháte Express FM, tohleto je australský producent Fisher společně se zpěvačkou Tones and I ve společném tracku Favor. Za okamžik tady budou taky Nothing But Thieves anebo DJ Seinfeld.
1: To jste ještě nevěděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Express. Music first.

DJ Seinfeld a Conference Man Now You Do na Express FM. Mě zajímalo, jak jsme na tom s důchody v porovnání s ostatníma státama. A nejnovější zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ukazuje, že i když v lednu dojde k navyšování, tak české penze dál zůstanou pod průměrem vyspělých ekonomik. Český důchodový systém nahrazuje lidem s průměrnou mzdou necelých 56% jejich předchozího čistého příjmu. Přičemž v průměr v zemích, které jsou součástí té Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, je přes 63%, takže jsme 8% pod průměrem. Pro srovnání, v sousedním Rakousku mají téměř 87% předchozího čistého příjmu. Na druhou stranu ale český systém zase výrazně přerozděluje a chrání seniory před chudobou. Pod hranicí relativní příjmové chudoby u nás žije necelých 8% seniorů, zatímco průměr Evropské unie je více než 14%. Takže tam zase o něco jakoby vedeme, ale furt je to teda dost, no.

Jazzy a Chris Lorenzo Invisible na Express FM. U příležitosti 10. výročí úplně posledního koncertu švédského DJ Aviciho zveřejnila jeho rodina archiv a další dřív nezveřejněné záběry z tohoto posledního vystoupení. Řeč je o klubu Ushuaia na Ibize, kde Avici odehrál svůj poslední set 28. srpna 2016. Ten záznam pochází z GoPro kamery, která byla umístěna přímo na pódiu a snímala ho po celou dobu koncertu. A i když se momenty z toho večera objevily v Netflixovém dokumentu Avici My Last Show, tak tohle je poprvé, co je celý ten set venku v nepřerušené podobě. Přesně tak, jak ho tehdy zahrál. Setlist tady toho setu mapuje v podstatě celou jeho kariéru, takže jde vlastně o takové hudební ohlednutí za tím, co po sobě zanechal. Tady ty záběry najdete na platformě Avicii Community, což je oficiální fanouškovský web, který funguje od letoška. A kromě archivních věcí tam teď postupně vzniká i galerie, kam mohou fanoušci sdílet vlastní vzpomínky z jeho koncertu. Tohle je Avicii, My Feelings For You.

0: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Mazda webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Tame Impala, The Moment na Express FM. Konečně se dostáváme k tomu seriálu, který jsem tady týzovala hned na začátku dnešního vysílání. Ten se vám bude líbit, pokud máte rádi upíry, dystopy a Česko na plátně. Disney Plus totiž chystá nový seriál s názvem Město krve. A i když se odehrává v Berlíně, tak se natáčelo z velké části u nás, a to v Praze, v Brně a v Ústí nad Labem. Ten příběh sleduje dvě sestry, Beau a Phoebe, který v dystopickém Berlíně narazí na nějaký tajemství, protože za mocenskými strukturami města stojí upíři. Jenomže jakmile se to dozví, tak se samozřejmě obě ocitají v ohromném nebezpečí. Nic víc o tom zatím nevím, jenom tohleto. Taky víme, že v hlavních rolích můžeme vidět nadějnou mladou herečku Leu Drinda nebo Somu Pisal. To jsou obě známější německé herečky. A za produkcí stojí Daniel Brühl, který ho známe třeba z Rivalů, nebo jako Frederika Zollera z Hanebných panchartů, toho, co chtěl tu Šošanu. Tady ten seriál vychází z komiksu Berlin Noir, no a na Disney Plus bude už od 16. září. Tak, teď se pustíme Glass Animals, za malou chvilku New Archives a do jedné stihneme ještě Mint Royale.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Prahu čeká největší změna v plánování jejího rozvoje za poslední desítky let. Ode dneška začíná platit nový metropolitní plán. Určuje, kde se může stavět, jak vysoké můžou být nové budovy nebo kudy povedou nové tramvajové tratě. Dokument nahrazuje územní plán z roku 1999. Britská vláda plánuje propustit až několik tisíc vězňů kvůli nedostatku místa ve věznicích. Potýká se však s nesouhlasem obětí trestných činů i kritikou opozice. Německý reprezentant Nick Woltemade odchází z Newcastle United do Juventusu. Italský klub podle BBC zaplatí za roční hostování 24-letého útočníka přes 98 milionů korun. A dneska bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Je jedna odpoledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle to byla Gracie Abrams, Look at my life, krátce po jedné na Express FM. Vzhledem k tomu, že máme úterý a já jsem říkala, že se podíváme na Reddit, tak jsem tam zabrouzdala a zalíbilo se mi téma. Jakou nejlínější věc jste kdy udělali? Jo, slečna tam píše. Zajímá mě, jak špatně na tom jsem. Tady jsou příklady z mého života. Koupila jsem si nabíječku do každé místnosti v baráku, protože se mi nechce ta jedna přinášet. Mám poměrně dost oblečení ještě u rodičů, i když tam už hodně dlouho nebydlím. Mám to tam jen proto, abych to sebou nemusela tahat, když tam každý měsíc jedu. Hodně věcí odkládám jen, abych to pak mohla udělat v jeden den a měla ze sebe dobrý pocit, že jsem toho zvládla hodně. Když je ovladač na televizi daleko, tak radši přetrpím, že to je moc nahlas, než abych hlasitost snížila. A nezkoušejte mi tvrdit, že nejste alespoň trošku líní, protože každý je. Tak. A já jsem upřímně zvědavá, jestli vy, naši posluchači, nebudete líní se zamyslet nad tím, jakou nejlínější věc jste kdy udělali, anebo třeba děláte. Jako málo kdo přizná takovýhle věci, ale přitom díky lenosti se dá najít spousta životních vylepšováků, bych řekla. Podělte se o to, co nejlínějšího jste kdy udělali. SMS-kou na 602 604 903. Express FM.

0: Ve čtvrt na dvě posloucháte Express FM, tohle to byla skvělá Violet Girl, Back in the Cake. Za malou chviličku tady budou Cage the Elephant, nebo zpěvačka Romy, a taky budeme pokračovat v tom tématu z Redditu, jakou nejlínější věc jste kdy udělali. Sbíráme SMSky na čísle 602 604 903.
1: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
3: pak hrnky,
2: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
3: Škola volá!
4: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
8: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Music. First.
11: Express FM.

Romy, Always Forever, krátce před půl druhou na vlnách Express FM. Máme tu téma z Redditu, jakou nejlínější věc jste kdy udělali. A píše mi Anička, já jsem tak líná, že když si kupuju něco přes internet a platím to a není tam možnost okamžité platby, tak radši zaplatím dobírku, než abych se zvedala a došla si pro platební kartu. Aničko, díky za zprávu, naprosto chápu. Mrkneme se, co říkají lidi na Redditu a začínáme zase od spodu a postupně se dostaneme k nejlajkovanějším komentům. Někdo tam píše, jednou jsme s kámošem byli na akci a totálně to byl masakr, ale docházel nám cash. Jelikož jsme byli dost na šrot a uznali jsme, že bankomat je příliš daleko, tak jsme si zavolali taxíka, sedli dovnitř, nechali se odvést asi 150 metrů k bankomatu, vybrali prachy a pak se nechali odvést zpátky. Jiný. Já jsem před 15 lety zaplatil dluh sociálce až exekutorovi, když přišel ke mně domů. Nechtělo se mi jít na poštu. No, jel jsem z Černáku na Hloubětín jen proto, abych nemusel jít po schodech na druhou stranu kolejí. A jiný ještě píše, pár let zpátky jsem objednal chleba na rohlíku do 90 minut, protože jsem nechtěl do večerky vedle vchodu. Slušná práce. Za chvilku popojedeme, teď si pustíme hudbu. Rudimental, Jess Glynn, Back to Me.

Posloucháte Express FM. Máme tady téma z Redditu, jakou nejlínější věc jste kdy udělali. A někdo tam píše, bydlím ve 4. patře bez výtahu, takže když jdu dolů, nikdy ne kvůli jedné věci. Dojde rohlík, tak vezmu vyvenčit psa a zanesu věci do sklepa, všechno jednou cestou. Doručují mi balík, no tak balík dám do sklepa, rovnou skočím do zásilkovny a pak do práce a cestou z práce ten balík vemu ze sklepa. Počítá se to jako bejt líný? A na tomu jiný reaguje, děda takhle vynášel koš cestou do hospody. Dole v činžáku ho vysypal do popelnice, nechal ho u dveří na dvorek, šel do hospody, udělal svých 5 kousků, vrátil se domů a vynes prázdný koš nahoru. Proti krádeži ho zabezpečil nápisem nebrat. Pak holčina říká, mám schválně spoustu oblečení, abych zhruba měsíc nemusela vůbec prát. Pak jednou za čas udělám několik megapraček. Na stejné brdo jsem si pořídila víc nádobí, abych ho nemusela tak často mít. Mám jenom černé a bílé ponožky, abych je při třídění nemusela párovat k sobě. Prostě při oblékání vytáhnu 2 stejné barvy a hotovo. A ještě jeden tu píše, když mi něco spadne na zem, zvedám to nohou. Tak ale to je normálka, šetříme si záda, že jo? Za chviličku se dostaneme k top komentářům a teď už Alessia Cara. I'm sorry.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
3: Snídani?
2: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
3: Oběd?
2: Divadlo Hibernia uvádí
4: romantický muzikál
2: Saturnin.
4: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
2: Od září 2026
4: v divadle Hibernia.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
8: Express. Music first. Express FM.

Posloucháte Express FM, kde máme téma z Redditu, jakou nejlínější věc jste kdy udělali, a jdeme se podívat na top komentáře. Někdo tam píše, dal jsem vytisknout 75 bílejch papírů, abych je nemusel počítat. Na společný tiskárně na patře, abych nemusel na té své doplňovat papíry. Jiný píše, vrchol lenosti byl, když byl televizní ovladač daleko a já strávil 15 minut hledáním a instalováním aplikace do mobilu, pomocí které budu moct na telce přepínat. Jiný tam psal, on, dvojtečka, si strašně líná, rozcházím se s tebou, zbal se a vypadni. Ona, dvojtečka, ty mi zbal. Jeden borec tam napsal, narodil jsem se měsíc po termínu. A někdo jiný, ležím na posteli a koukám na YouTube, jak lidi jezdí na kole. Jedna slečna, jednou jsem byla líná na krajeci salám. Prostě jsem si ukrojila půl šišky a ukusovala to, jak kyselou okurku. Bylo to top. No a ten jeden z nejlajkovanějších komentů zní, nakupuji pořád stejné jídlo, abych nemusela vymýšlet, co vařit. A v tom teda upřímně, ale jako nevidím lenost. To je prostě praktičnost, že? Tímto dnešní redditový téma uzavírám a jdeme si hrát třeba Sports Drama King.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vláda schválila snížení podpor v nezaměstnanosti od ledna, píše Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dle něj teď není vyšší podpora potřebná. Chce ušetřit 5 miliard korun ročně. Automobil řízený na dálku v Pákistánu při předváděcí jízdě po výpadku internetu najel do policejního vozidla. Novinář, který při nehodě seděl na místě spolujezdce, video incidentu sdílel na sociálních sítích. Americká lyžařka Lindsey Vonn věří, že v listopadu by se mohla dočkat další operace nohy, kterou si vážně zranila při pádu v olympijském sjezdu. Po těžkém karambolu jí dokonce kvůli komplikacím hrozila amputace. Nohu se ale lékařům podařilo zachránit. Od té doby už absolvovala 8 zákroků, jako další by měla přijít na řadu rekonstrukce přetrženého předního skříženého vazu. A dneska bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Jsou 2 odpoledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Gigu, Ira Star, Woman, 9 minut po druhé odpolední na vlnách Express FM. My se půjdeme podívat do Liberce, protože tam se dějou docela zajímavé věci. Výzkumný ústav v Liberci pořídil humanoidního robota Unity G1 Edu a testuje, k čemu může být v průmyslu užitečný. Podle vedoucího výzkumu Jaromíra Ficka je cílem zjistit, kde humanoidní robot skutečně přinese výhody a kde by byl naopak zbytečným luxusem. Jeho hlavní výhodou je, že je přizpůsobený prostředí, které už vytvořil člověk, takže nepotřebuje speciálně upravené pracoviště jako prozatímní klasické průmyslové roboty a roboti a může fungovat tam, kde by jinak byla automatizace příliš drahá nebo technicky náročná. Vědci ho budou testovat například při manipulaci s materiálem, obsluze strojů nebo pohybu mezi pracovišti. Zkoumat chtějí také to, jak se ten robot může učit pozorováním člověka, čili tak, že ho prostě bude napodobovat a nejen pomocí naprogramovaných pokynů, to znamená, že prostě bude obšlehávat. Podle Ficka humanoidní roboti nemají současnou automatizaci nahradit, ale doplnit ji tam, kde to dává smysl. Výzkumný ústav se zároveň chce stát místem, který firmám pomůže zorientovat se v rychle se rozvíjejícím světě humanoidních robotů. A to jsem zvědavá. Opravdu se blížíme do budoucnosti úplně strašně rychle mi přijde, protože když tak se ho vyhledejte, je to docela zajímavý. Humanoidní robot Unity G1 Edu se to píše. A mimochodem tohle je skvělá šance si pustit amerického rapera Hoodie Elena, You are not a robot.

0: Posloucháte Express FM, tohle to jsou Chemical Brothers. Hey boy, hey girl. Za malou chviličku tady bude ten Sombr, který vystoupí příští květen v Praze, anebo taky DOD společně s North, a koukneme se na jednu zajímavou potravinu, kterou máte doma.
1: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
2: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
5: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Music first.
8: Express FM.

0: DOD North, Wrap Yourself Around Me. Krátce před půl třetí na Express FM budeme se podívat na tu zázračnou potravinu, se kterou má i spousta dospělých i v dospělosti kvůli svojí konzistenci trošku problém. A jedná se o rajčata. Pokud je kupujete nebo pěstujete, tak pro sebe děláte asi víc, než si možná myslíte. Vědci zjistili, že pravidelná konzumace rajčat může pomáhat našim játrům, konkrétně chránit je před ukládáním tuku. Zatím stojí likopen, což je látka, která dává rajčatům jejich červenou barvu. A funguje jako silný antioxidant a pomáhá tlumit záněty v těle. To je důležité hlavně kvůli takzvanému stučnění jater, což je onemocnění, které dneska trápí čím dál víc lidí. Je často bez příznaků, takže o něm ani nevědí. A podle studie, publikované v časopise Nutrients, může konzumace rajčat pomoct tuk v játrech výrazně snížit. A mimochodem rajčata máme jíst jak syrová, tak vařená. Z těch vařených se totiž líp vstřebává právě ten likopen, zatímco syrová dodají zase jiné cenné živiny. Tak na to myslete, až příště půjdete na nákup, abyste si tam přihodili třeba o dvě rajčata navíc.
1: Express.
2: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Porota v Las Vegas hledala Duane'a Keith D. Davise vinným z vraždy rapové legendy Tupaca Shakura. Verdikt ukončuje jeden z nejznámějších amerických nevyřešených případů, a to téměř 30 let po jeho vykonání. Shakur zemřel 13. září 1996, 6 dní poté, co byl postřelen při střelbě z auta, které jelo kolem. Jeden ze 4 mužů v bílém Cadillacu vypálil do vozidla rapové legendy 13 ran. Státní zástupci vykreslili obžalovaného bývalého vůdce gangu Duane'a Keith D. Davise jako někoho, kdo zorganizoval střelbu, při níž byl rapper zabit. A to je v tamní jurisdikci stejné, jako by zmáčkl kohoutek. Miley Cyrus už není Miley Cyrus, tedy jako je Miley Cyrus, ale rozhodla se, že pro hudební kariéru už bude užívat jen své jméno, stejně jako Kylie nebo Adele. Na internetu už ji najdete jako MileyOfficial.com. Justin Bieber se na Instagramu podělil o ukázku připravovaného audio vybavení Skylark. Představil tak kompaktní MP3 přehrávač ve stylu Y2K spolu se svítícími sluchátky. Podle ukázky je kapesní zařízení tvarované tak, aby odpovídalo zakřivení ruky. Ale my už mu teď důvěrně říkáme Tamagotchi.
0: Express FM.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
2: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
7: Snídani?
6: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
7: Oběd?
6: Divadlo Hibernia uvádí
8: romantický muzikál
6: Saturnin.
8: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
6: Od září 2026
8: v divadle Hibernia.
9: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaura v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.

Turnstile, I Care právě dohráli 9 minut před 3 odpolední, což znamená, že už pro vás mám připravenou takovou malou zajímavost. Věděli jste, že včely dokážou vyletět až do výšky 9 kilometrů nad mořem? Což znamená, že by teoreticky zvládli vyletět výš než na vrchol Mount Everestu. Ten totiž měří v uvozovkách jenom 8849 metrů. Tohle byl velmi rychlý a takový hodně random fun fact nakonec, který mi mimochodem připomněl dvojčata Alex a Simonu Kacerovi, a.k.a. 20 Minutes, a jejich track Two Queen Bees, dvě včelí královny. Takže s tímhle se pro dnešek loučím a užijte se odpoledne. Páčko.

0: FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Koaliční SPD nesouhlasí s plánovaným snížením podpory v nezaměstnanosti. V úterý to oznámil předseda hnutí Tomio Okamura poté, co návrh v pondělí schválila vláda. Ruský vůdce Vladimír Putin byl připravený se minulý týden setkat se šéfem americké CIA Johnem Radcliffem. Nesl mu ale špatné zprávy a proto se rozhodl setkání zrušit, napsal ruský opoziční server Agentstvo s odkazem na zdroj z Kremlu. Nakonec to vypadá, že 31letý kreativní záložník Antonín Barák skutečně přestoupí z Fiorentiny do Apollo Nicosie. Klub přitom v červenci na sociálních sítích oznámil, že se obě strany dohodly na ukončení jednání o přestupu. Středa bude skoro jasná až polojasná, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 27 stupňů, na horách bude kolem 17. My máme 15 hodin a to znamená, že začíná úterní prodloužený Express Drive. Tentokrát vás zdraví jenom Michal.
1: Radio Express FM.
3: Express FM.

0: Swedish House Mafia, Likely, Happiness is so sad. No, já jsem šťastný, že tady pro vás můžu vysílat a zároveň jsem tak trochu smutný, že tady teď až do konce týdne nebudu mít svého parťáka. Petr si zažívá a užívá zaslouženou dovolenou. Určitě nám v pondělí poreferuje o tom, jak je na polské straně Krkonoš. No a my to tady teda budeme muset tak nějak zvládnout sami. K tomu mi dopomáhají všechny internety, co existují, sociální sítě a samozřejmě další zdroje, z kterých pro vás každý den čerpáme. No a já jsem vyčerpal hnedka jednu zajímavou statistiku, ale samozřejmě vědecky podloženou, protože jedna studie, která sledovala přes 1000 manželských párů po dobu 9 let, zjistila, že sdílené rutiny, fyzická láska, komunikace, spokojenost vztahu a stabilita manželství mají jedno společné. Páry, které se nejméně 3x týdně společně sprchují, mají o 68% nižší pravděpodobnost rozvodu. Tak na to myslete dnes večer, až budete se věnovat hygieně, a pokud nemáte nikoho do páru, tak se sprchujte sami studenou vodou a poté využijte froté ručník.
1: Express Drive.
0: No a my si k tomu samozřejmě budeme taky skvěle hrát právě teď MIA a její legendární záležitost Paper Plane, za chvilku taky Interpol nebo

0: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Řízla jsem se. To jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky. Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Izomat stavebniny.
9: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
10: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
11: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
12: Express FM.

Express Old School. Dnesní Old School je narozeninový, protože od ctihodných a úctyhodných osmdesátin se dnes dožívá poslední žijící třetina legendárních Bee Gees, tedy jeden z nich, který se samozřejmě jmenuje Barry Gibb. Jeho bratři Robin a Morris už bohužel nejsou mezi námi a Barry tak stále je činný. Svoji kapelu nebo skupinu vokální stvořili už v roce 1958 a díky tomu, že vydali mnoho desek, a to konkrétně 21, tak taky získali například 5 cen Grammy, 3 Grammy speciální za jejich přínos hudbě světové. No a samozřejmě taky prodali desítky milionů kopií svých nahrávek. Tomu nejslavnější samozřejmě zůstává soundtrack k horečce Sobotní noci, tedy Saturday Night Fever. No a právě z té si zahrajeme asi největší hit právě trojice Bee Gees, a to Stayin' Alive. Říká se, že to je hudba, na kterou máte případně dávat masáž srdce do toho rytmu, že vlastně je to i celkem symptomatické, že to je právě na Stayin' Alive, ale taky jsem slyšel, že to je vlastně až moc pomalé. Každopádně tato píseň z roku 1977, která vyšla právě na soundtracku filmu Saturday Night Fever a popularizovala disco music ve své době, si právě teď pouštíme a Barrymu přejeme ještě mnoho let ve zdraví a v tom, aby dělal dál radost svým fanouškům jejich skvělou muzikou.

0: práce v rámci britských ostrovů. Skotský hitmaker Calvin Harris a anglická zpěvačka Clementine Douglas v singlu Blessings. Ten občas připomíná něco, co už jsme kdysi mohli slyšet. Calvin za to taky dostal trošku sodu. Kdo hodně kopíruje už zavedené věci, tak to je samozřejmě umělá inteligence. No a na to teď reagovala australská ARIA, což je samozřejmě společnost nebo taková takové sdružení, které dohlíží na hitparády, prodejní i rádiové. No a právě ARIA se rozhodla změnit pravidla a vyřadila ze svých hitparád všechny tracky, které generovala AI. Samozřejmě může to být takzvaná AI asistovaná hudba. To znamená, že někdo ji vytvoří, ale pomůže si pomocí umělé inteligence, jako to třeba se tím chlubí Boy George, že to dělá, ale zkrátka nesmí to být plně umělou inteligencí napsané a taky vytvořené. No a začalo to tím, že v australských rádiích byl nejhranější song a to AI cover od Madony, jejího velkého hitu Like a Prayer. No a potom už to teda šlo celkem rychle a ta nová pravidla jsou na světě. My si teď dáme týpka, který rozhodně není umělá inteligence, je to týpek, který má svoji přirozenou inteligenci, je to Jamie T a jeho novinka 3310.
1: Novinka. Express FM.
2: Jamie T.

0: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
1: Snídani?
0: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
1: Oběd?
0: Divadlo Hibernia uvádí
2: romantický muzikál
0: Saturnin.
2: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
0: Od září 2026
2: v divadle Hibernia.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoauto v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
7: Music. First.
8: Express FM.

0: Express Filmex.
1: Do kin v tomto týdnu přichází dramatický dokument o jednom z nejpamátnějších fotbalových zápasů. Film dvou mladých argentinských režisérů Zápas století, který letos zahajoval festival v Karlových Varech. 22. června 1986. Aztécký stadion v Mexico City. Kapitán Anglie Peter Shilton a jeho argentinský protějšek Diego Maradona si před čtvrtfinále mistrovství světa podávají ruce. Začíná zápas, který vstoupí do dějin sportu, protože na hřišti se hraje o mnohem víc než jen o postup do semifinále. Zatímco gól století a nechvalně proslulou boží ruku znají téměř všichni, skutečný příběh zápasu století je ještě dramatičtější. Válka o Falklandy, národní hrdost, politické napětí i osobní osudy hráčů vytvořily kulisu utkání, které dodnes vyvolává vášnivé debaty. Dynamický dokument se po 40 letech vrací k legendárnímu střetnutí očima těch, kteří byli přímo na trávníku. Z bývalých soupeřů se stávají přátelé a z ikonického fotbalového zápasu fascinující příběh o rivalitě, paměti a smíření. Here in Mexico City, one of the most heated matches of this World Cup. And I could not believe that he hadn't blown his whistle. How did the referee not see it? How has that happened?
2: Le dije, fue con la mano. Y me dijo, después te cuento al dato.
3: That's a bad decision in very big match.
0: I don't think any of us really envisaged what was about to happen.
1: Ze zcela jiného soudku je japonské historické mysteriózní drama Samuraj a vězeň režiséra Kiyoshiho Kurosavy. Píše se 16. století. Samuraj Araki se vzbouří proti tyranskému Odovi a ocitá se v obležení své horské pevnosti, kde dojde k řadě záhadných úmrtí. Strach pak Arakiho donutí k nečekanému kroku. Uzavření spojenectví s nepřátelským vyslancem Kurodou, kterého dosud držel jako zajatce ve svém žaláři. Kurosawa pojal svůj první historický film jako poctu klasickým japonským samurajským dramatům ze 40. a 50. let. Násilí ovšem zůstává převážně mimo obraz. Takže nečekejte samurajské souboje, ale spíše hluboké poselství.
4: Tono Odaga, iyoiyo Arioka-jou no shihou wo hōi suru keihai wo misete oru zo.
5: Washi wo shinjiro. Arioka-jou no kataki wo shinjiro.
0: Express Filmex
6: na Express FM.
7: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
6: Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Při pohledu na návrh rozpočtu veřejných vysokých škol na rok 2027 si rektoři zoufají. Oproti letošnímu roku nejenže neporoste, ale má dokonce klesnout na 35,9 miliardy korun. Školy, které poslední roky volají po navýšení financí, varují, že nezvládnou obsloužit silné ročníky. Ve funkci náměstka amerického ministerstva obrany končí Dan Driscoll. Děje se tak podřívě rozebíraných rozepřích s šéfem rezortu Petem Hexetem. Driscoll je letitým blízkým přítelem amerického viceprezidenta J.D. Vance a v Pentagonu mimo jiné usiloval o rychlejší zavádění dronů a nových technologií. Zapojený byl i do jednání o ukončení ruské agrese na Ukrajině. Naprosto prvotřídní senzace včera otřásla New Yorkem. O největší překvapení dosavadního průběhu US Open se postaral domácí Američan Sebastian Gorzny. 22-letý tenista z 800 žebříčku udolal v infarktovém dramatu Rafaela Collignona 3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 7-6, když odvrátil i 5 matchbolů favorizovaného Belgičana. Ve středu bude skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou i přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 27 stupňů, na horách by mělo být kolem 17. Na nehody pozor na silnici 42 na průtahu Brnem, na silnici 58 ve Frenštátu pod Radoštěm na Novojičínsku, také v ulici IE Pešiny ve Frýdku Místku, v Děčínské ulici v Ústí nad Labem a v Seifertově v Praze. Jeďte opatrně a i nadále 2 minuty po 16. hodině zůstaňte věrní Express Drive, ze kterého vás tentokrát zdraví Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Spojených státech usazená slovenská zpěvačka Adéla Jirgová a její, teď už se dá říct, megahit And in LA. Pokud jste ještě nezaznamenali, tak právě na YouTube můžete najít záznam z jejího vystoupení na festivalu Lowlands, což je v Nizozemsku. Myslím, že její fanoušky potěší a její nefanoušky asi úplně nezarmoutí. Občas nemá mikrofon u pusy, když zpívá, hodně pohazuje svoji růžovou hřívou a rozhodně si pánové a možná i dámy přijdou na své, co se týče pohybu po stage, jak Adélina, tak samozřejmě jejího tanečního souboru. Kapelu nevidno a slyšno tedy pravděpodobně jenom z nějakých podmazů, ale to se všechno může změnit. Konec konců, vy, kteří jste ti šťastní a během 10 minut jste vykoupili lupeny na její pražské vystoupení, vy si to v lednu budete moci ověřit naživo, jak to všechno zní a vypadá.
1: Odpolední drive
2: na Expressu.
0: S Express FM k vám teď putují DMAs nebo Lil Nas X.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swoopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swoopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swoopee.cz.
1: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
6: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton.

0: pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. A Bilhar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky. Express.

0: Tak to byl Hugel, Emile Angel, Altronate a jejich Moving to the Sun. Pokud jde o hry, videohry, tak na to tady máme experty, jako je třeba Babu nebo i Petr, ale já tady mám o hrách nějaké statistiky a to může samozřejmě vám referovat o tom i člověk hrami téměř nepolíbený, pokud tady nepočítáme samozřejmě Tetris na telefonu a nebo teďka aktuálně apku na lovu, ale to asi by mě hráči hnali, kdybych řekl, že to jsou vlastně taky hry. No, každopádně 80% hráčů říkají, že videohry jim pomáhají snížit stres. To myslím, že je asi celkem logické. Pozor, 89% sportovců tvrdí, že videohry jim pomáhají i v reálném sportovním životě, nebo v reálném životě celkově. 75% rodičů hraje videohry. Průměrný hráč videoher má v tuto chvíli 37 let, tedy průměrný věk hráčů je 37 let. Dva ze tří Američanů, kteří jsou mezi 5 a 90 lety, hraje hry. To je celkem zajímavé, že až do 90 let se to počítá. No a potom 71% hráčů říká, že hry je vlastně představili nebo uvedli do nového světa přátel a vztahů, což je taky velice zajímavé. No a 81% hráčů zase říká, že videohry pomáhají jejich mentálnímu zdraví a stimulaci mozku. No tak doufám, že pokud patříte mezi hráče, takže se pod tyto statistiky jste schopni podepsat a pokud stejně jako já nepatříte mezi hráče a máte třeba raději hudbu, tak doufám, že vám v tuto chvíli bude vyhovovat Snow Patrol, Kylie Minogue a nebo třeba Crystal, po případě taky PSH. Čeká nás navíc telefonát s Orionem, který nás pozve na jednu velkou čtvrteční akci.
1: Úterní odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Na Express FM posloucháte Crystal a její single The One. No a Petr, než odjel na dovolenou, tak si splnil takový domácí úkol. Spojil se totiž s legendou české rapové scény Orionem a vy si teď můžete poslechnout, o čem si vlastně povídali.
1: Na Express FM posloucháte odpolední drive a já už tuto chvíli mám na lince Oriona z Penedů Stříčka Homboje. Ahoj Michale, slyšíme se.
2: Ahoj, slyšíme se výborně.
1: Začnu prověřovací otázkou, a sice jaký jsi měl léto?
2: Léto jsem měl skvělý, bylo polopracovní, měli jsme dost koncertů z PSA, ale už jsme se naučili odpočívat, takže jsme byli na dovolené, takže léto bylo úplně ideální.
1: No a vy jste si pro svý fanoušky v podstatě na ten přelom srpna a září, konkrétně na 3. připravili jednu speciální akci. Co nám tím můžeš říct?
2: No, je to dost speciální akce, protože jednak je to největší koncert PSA samostatný, to máme v tomto roce i v Praze. Mm-hmm. Je to v legendárním skateparku na Štvanici mezi překážkama. Tam jsme nikdy nehráli, takže je to výjimečné místo. A ten koncert bude specifický v tom, že bude dost dlouhý, třeba díl možná než hodinu a půl. Mm-hmm. Budeme tam hrát věci, které vlastně obvykle nehrajeme, protože za naší kariéru máme věcí hodně a nevejde se to vždycky do playlistu, takže to budeme snažit zahrát věci, přesně, které jsme dlouho nehráli. Plus tam budou hosté, bude tam zahrát Porušková, bude tam Labor a budeme tam hrát i nějaké nové věci, které vlastně lidi uslyšeli poprvé, takže tomhle to bude, myslím, že unikátní koncert, který už se nebude tak opakovat.
1: To zní velmi zajímavě. Řekni mi, lístky na tuhletu akci ještě jsou, protože předpokládám, že asi jejich počet bude omezen.
2: Lístky doma je předprodej na GoOutu jsou, ještě jich tam, já nevím, tak 100 pade, takže ještě tam něco je a lidi se nemusí vážně zmoknout, protože ten skatepark je zatřešený, takže kdyby náhodou nebylo počasí, tak to bude v pohodě.
1: Ty jsi zmiňoval, že možná budete hrát i nové věci. Myslíš si, že se dočkáme i nějakého oficiálního nového materiálu v podobě singlu, EPčka nebo regulární desky?
2: Úplně novou desku nechystáme, ale můžu asi už říct, že já vydávám nějaký nový album za měsíc, za dva a tam je nějaká věc, co jsme udělali s Vladimírem, plus DJ Vinč vydává solový album, tam budeme mít dvě nové věci s Vladimírem, takže vlastně, když vezmeš ten single někdo jiný, co jsme vydali na jaře, v květnu, plus tady ty tři nové věci, tak to jsou 4 nové věci PSA za rok, takže myslím, že něco aspoň novýho fanouškům dáme.
1: To je skvělý. Já ti za Express FM, za posluchače přeju, ať se to vydaří a doufám, že se brzy nejenom uslyšíme, ale třeba uvidíme u nás na regulárním rozhovoru.
2: Díky moc rád přijdu a ještě jednou tu všechny ve čtvrtek 3.9. od 20.00 do skateparku na Štvanici, speciální koncert PSA. Express FM.

za. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova za, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsanej svůj příběh, taky

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: Činohru s koncertem
0: Pravidla Nirvány.
1: Co sedíš jak ženská, co hodila šavly? Jestli chceš, můžeš nahrát nějaký vokály do mý písničky. Napiš text, křič, máš kérku, máš holku, ukáž kytaru. Kde jsi to vzal? Slyšíš?
0: Podstahnutí grunge poslední rokové rebely.
1: Ve Švandově divadle.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespadne, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
9: Snídani?
8: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
9: Oběd?
8: Divadlo Hibernia uvádí
10: romantický muzikál
8: Saturnin.
10: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
8: Od září 2026
10: v divadle Hibernia.
11: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
13: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
14: Express FM.

0: Tohle je vědecky potvrzená skvělá hudba. No, dělám si trochu legraci, ale myslím si, že lety prověřená skvělá hudba Alt J a jejich In Cold Blood. No a já tady mám další vědeckou studii, která říká, že pokud jste schopní jíst o samotě v restauraci nebo sedět sami v kině, tak vaše spokojenost se životem je vyšší než u ostatních a možná si to ani neuvědomujete. Pokud jste v pohodě a komfortní s tím, že jste sami se sebou, tak jste dosáhli vyššího levelu životních zkušeností a životní nezávislosti a zkrátka vás to zase trochu posouvá někam jinam. No, pamatuju na doby, kdy jsem byl ještě bez ženy a bez dítěte a nedělalo mi problém jít sám do kina, naopak jsem byl rád, že mi do toho třeba nikdo nic nepovídá a večeře v restauraci jsem tam taky o samotě nebyla problém. To se změnilo díky Bohu asi. No, asi jo.
1: Express. Express Drive.
0: No a na Express FM vám raději posíláme další skvělou hudbu. Tohle jsou Django Django, jejich Cameos, za chvilku taky Glass Animals, nebo James Sam Harper a Bobby Harvey, jejich Waterfalls.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pracovala pro STB a teď může být znovu starostkou Prahy 10. Někdejší první dáma ANO Radmila Kleslová je zde totiž jedničkou kandidátky hnutí v letošních komunálních volbách. V kyrgyzském Biškeku se v úterý setkali ruský diktátor Vladimír Putin a iránský prezident Masoud Pezeshkian. K jednání došlo na okraji summitu Šanghajské organizace pro spolupráci a v době pokračujícího napětí mezi Íránem a Spojenými státy. Středa bude skoro jasná až polojasná, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 27 stupňů, na horách kolem 17. No, ještě vám dlužím sport. Světový pohár v běžeckém lyžování přišel o jedno z nejznámějších men. Konec kariéry v úterý oznámila finská závodnice Kerttu Niskanen, pětinásobná olympijská medailistka. Na nehody pozor na silnici 16 u obce Sazená na Kladensku. Místní komunikace v Telči na Jihlavsku hlásí dopravní nehodu se zraněním. No a pozor taky na Bělobranském náměstí v Pardubicích a nebo v Gelhornově ulici v Blansku. Jeďte opatrně a i nadále poslouchejte Express FM, odkud vás Express Drive zdraví Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Porsche the Man, 5 minut po 5. hodině odpolední, no a já si tady dneska už ty 2 hoďky, co tady s vámi jsem, stěžuju, jak tady jsem sám, ale teď se to na chvilku změní, protože tady se mnou je naše knižní expertka a kolegyně ze Seznam zpráv Maruška Irová. Ahoj Maruško.
1: Ahoj Michale, já jsem se těšila na vás oba a koukám, že zase jsme v oslabení.
0: Jsme v oslabení, ty jsi nás teď oslabila na 2 týdny, protože jsi užívala zaslouženou dovolenou a taky si minulý týden samozřejmě měla debatu ke své knižní, jsem chtěl říct prvotině, ale to je vlastně druhotina.
1: Druhotina,
0: ano. Ano. A konečně zase jsi udělala čas na to, abys posluchačům Express Drive řekla, co by si mohli přečíst.
1: Tak jo, jdem rovnou na to. Jo. Připravila jsem si už, jako vždycky klasicky, jednu novinku a jednu starší knihu, tak začnu tou novinkou. Jmenuje se to Kořeny jabloní. Napsala to Veronika Kratochvílová, což možná, jestli vám to jméno něco připomíná, nebo někde z toho možná slyšeli, tak Veronika Kratochvílová je šéfredaktorka Lidé a země časopisu a napsala knihu, která by se dala nazvat takovým mezigeneračním dialogem. Jsou tam 2 hlavní postavy. Jedna z nich je mladá dívka, zhruba 30letá, a druhá je starší žena, která je přes 80, a ta mladá dívka se nastěhuje do bytu tady po té starší ženě a jednoho dne jí tam přijde dopis, a který je pro tu původní majitelku, a ona do něj jako nakoukne a zjistí, že tam je nějaké tajemství z minulosti a rozhodne se, že tu původní majitelku toho bytu najde, aby jí to předala, a takže jí najde, ano, to není žádné tajemství. Ona žije v pečovatelském domě a vlastně si spolu začnou povídat a moc hezky si spolu rozumí a člověk by to na začátku možná ani nečekal, protože ta mladší hrdinka je taková vlastně strašně rozevlátá. Je vlastně taková ta mileniálka ve stylu, kdy prostě teď jsem se rozešla s klukem a dala jsem v práci výpověď a nevím vlastně, co se životem a nic se mi neděje, ale děje se mi prostě všechno a můj život je úplně příšerný. A vlastně v kontrastu té ženy, která je přes 80, která prožila bohužel kolektivizaci, kdy její rodina přišla o rodinný statek a museli potom pracovat v JZD, tak jak to bývalo, tak se vlastně trošku jako začne srovnávat ty hodnoty. A je to psané, vlastně ty kapitoly se střídají, vždycky je to z pohledu té mladší hrdinky a té starší hrdinky, navzájem se ty příběhy propojují a je to jako moc, moc hezká knížka. Je to Veroniky prvotina a ano. Velice povedená, má navíc moc hezkou obálku, kterou ilustroval Jaromír 99, takže
0: doporučuji. Ještě jednou.
1: Kořeny jabloní od Veroniky Kratochvílové.
0: A Maruščin index, za jak dlouho si ji přečetla?
1: Přečetla jsem ji za pár večerů, no se to čte docela rychle. Pak jsem teda byla na jednom dlouhém vyšetření, asi 2 hodinovém, tam jsem to dočetla.
0: Takže pokud se chystáte na vyšetření,
1: ano,
0: ideální kniha.
1: Je to tak.
2: Úterní odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Že Barry, jo, Barry neumí plavat, už dávno víme. Jestli Barry umí číst, to nevíme, ale předpokládám, že určitě ano, respektive tedy jeho tvůrce Joshua, který rozhodně umí dělat skvělou hudbu. Tohle to bylo Return to Bebo, a kdo rozhodně umí číst a čte hodně, myslím si, že nadprůměrně, tak to je samozřejmě Maruška Irová, která je tady stále s námi a tentokrát má pro nás po novince nějakou stařinku. A zase bych tě mohl zapomnout mikrofon, že já vždycky na ten druhý vstup na to zapomenu.
1: Já si teda přihřiju polívčičku, já umím i plavat, dokonce jsem závodně plavala, když jsem byla malá.
0: Tak to je super.
1: Nicméně druhá kniha, kterou jsem si vybrala, kterou jsem četla nedávno, byť vyšla před dvěma lety, ale v knihkupectví je stále dostání, se jmenuje Země, napsal ji irský spisovatel John Boyne. A je to ze čtyřdílného cyklu Živly. Já už jsem tady mluvila před pár měsíci o prvním dílu, který se jmenovala Voda. A vlastně všechny ty čtyři díly se nějakým způsobem zabývají sexuálním násilím. A tady ten druhý díl Země je o vlastně o soudu, o znásilnění, ale z pohledu toho, kdo je obžalovaný. Je to mladý kluk, který vlastně od začátku úplně ten život nemá nalinkovaný úplně nejideálněji. A dostane se k tomu, že začne hrát profesionálně fotbal, byť ho to vlastně vůbec nebaví, ale vydělává to peníze a on potřebuje dělat peníze, ale je strašně talentovaný, což si myslím, že bych řekla, že v tom fotbale je to si většinou opačně. Ale to je jedno, nicméně tento kluk, který je mladý, je mu 19-20, má stanout před soudem společně se svým spoluhráčem a kamarádem, protože jsou obžalovaní z toho, že na večírku zneužili sexuálně jednu holku a on se vrací ve vzpomínkách, jak to bylo, nebylo, a je to vlastně hrozně, je to utlá knížka, má se 180 stránek, ale je to vlastně hrozně zajímavý z pohledu toho, jak vidíte, jak je vystavená ta obhajoba, jak vlastně ta obhajoba tu mladou ženu, která si prožila trauma, je prostě schopná jí úplně vlastně jako zadupat do země, jo, tím, že víte, že ona měla první sexuální styk už v 15 letech a není to náhodou nějak moc brzo a tady jsme prostě zjistili, že ráda nosí krátké sukně, tak to si o to asi říkala.
0: Jo, jo, takový to klasický takový trošku to, i to, co se často třeba objevuje na sociálních sítích a tak, že?
1: Taky a vlastně je v té knižce krásně popsaný, jak ty oběti si musí u toho soudu projít tou sekundární viktimizací, kde si to vlastně prožívají znova. Nebudu říkat, jak to dopadne, jestli je odsoudí nebo ne, ale je tam vlastně i za mě velice dobře popsaný, jak to může vlastně takový jeden čin zničit život jak jedné, tak druhé straně, byť ta jedna strana si to samozřejmě mohla rozmyslet, ale je to opravdu jako super, je to, já jsem ji tady dočítala, šla jsem do práce a držela jsem ji v ruce, jo, takže jsem ji četla opravdu jako jeden večer a jedno ráno, protože říkám, má 180 stránek a je to hodně o těch dialozích, takže to odsýpá. A pokud si chcete dát něco těžšího, ale na krátký časový období, tak doporučuji knihu Země Johna Boyna.
0: Tak děkujeme za dnešní tipy, no a samozřejmě se budeme těšit na ty další.
1: Taky se těším. Drive. Odpolední Drive.

0: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky. Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

0: Tohle jsou editors jejich Rush, no a my jsme vás tady včera informovali o fantomovi brněnských benzínek a já děkuji Ondrovi, že mi poslal zprávu, která to celé uvádí na pravou míru. Samozřejmě byl to forek a byl to forek, který samozřejmě nachytal asi víc lidí, ale nachytal i nás, no takže my se omlouváme, že jsme vás tady trochu lakovali, ale bylo to vlastně docela vtipný a člověk by skoro tomu i věřil, vzhledem k tomu, že možné už je dneska úplně všechno. No, co se dá dělat, má to teda pokračování, že tvrdí se, že ten influencer, který z omáčky za 100 000 ukradl, byl jistý influencer Datel, ale jak už tedy víme, celé to je forek, takže nebudeme zvyšovat dosahy ani tomuto influencerovi, ani těm, kteří o tom původně psali a hold budeme víc ověřovat, tak doufám, že vás ten případ aspoň pobavil.
1: Express. Express Drive.
0: No a my se za chvilku podíváme na skutečný případ jednoho chlapíka, který nekradl, ale vlastně trochu obral jednu velmi známou fast foodovou společnost. Řekl bych o docela hodně peněz. Počkejte si a poslechněte si mezi tím Anxiety.

0: Post Malone a jeho Better Now. My máme 1. září 2026, 17:30 odpoledne. No a mě zaujal jeden příběh, který sice není úplně aktuální, je už zhruba 6 až 7 let starý, ale představte si, že jednou v Edmontonu se takhle Cody Bondarchuk zakousl do McNuggetu z McDonald's a vzpomněl si, co dříve dělal. On totiž 2,5 roku pracoval v McDonald's a do téměř každého 10kusového balení dal nugetek 11. Napsal to na Twitter, jeho tweet během pár dní získal 900 tisíc lajků. Elon Musk to lajknul, Tom Hanks to dokonce přečetl na kameru a řekl, že tenhle muž krmil svět o něco lépe a vzdoroval firmní strategii. Přímo Cody si spočítal, že zhruba $1,600 dluží právě firmě McDonald's za to, že jí vlastně obral o tolik nugetek. Když začínal, bylo mu 14 let, několik kolegů prý dělalo to též, takže to nevypadalo až tak neobvykle a žádné kamery tenkrát nemířily do kuchyně, to znamená, že to neměl kdo zjistit. No a ty odpovědi na jeho tweet se změnily v takové malé zpovědi, protože tam psali další jeho kolegové z různých koutů světa, že dávali víc mléčných koktejlů, větší hranolky, poháry zdarma, kousky i třeba u konkurenčního řetězce navíc a tak dále. No, tak tady ten Cody se rozhodl, že si do životopisu dá, že Robin Hood z McDonald's, neboli Robin McHood, a později dokonce kandidoval i do Edmontonské městské rady. No, myslím, že je to příklad hodný následování, ale pozor, pokud by vás na brigádě sledoval váš šéf.
1: Express Drive
2: na Expressu.
0: Pokud vy sledujete náš web expressfm.cz, tak tam teď můžete v aktuálním playlistu vidět další položku, a to Smashing Pumpkins a jejich 1979.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: Činohru s koncertem
0: Pravidla Nirvány.
1: Co sedíš jak ženská, co hodila šavly? Jestli chceš, můžeš nahrát nějaký vokály do mý písničky. Napiš text, křič, máš kérku, máš holku, ukáž kytaru. Kde jsi to vzal? Slyšíš?
0: Podstahnutí grunge poslední rokové rebely.
1: Ve Švandově divadle.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
8: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
11: Express. Music first. Express FM.

0: Česká parta s francouzským šlechticem v čele The Silver Spoons a jejich Empty Pockets. Pokud vy máte prázdné kapsy, tak určitě jste rádi, že nás můžete poslouchat zcela zdarma. A pokud máte prázdné kapsy, tak možná si taky už nekupujete nová CDčka, ale možná to není tím, že nemáte peníze, ale tím, že váš hudební vkus takzvaně zamrznul. Výzkum poslechových vzorců Spotify naznačuje, že lidé mají tendenci se odklánět od nejnovějších mainstreamových hitů, když jim bylo 30 a úplně to prý zamrzne ve 33. To neznamená, že by lidé hudbu přestali úplně objevovat, ale jejich poslechové návyky se stávají osobnějšími a selektivnějšími, no a často se vrací už k těm osvědčeným kouskům. Jedním z důvodů může být nostalgie, protože ty písně poslouchali během dospívání a rané dospělosti, jsou často spojeny se vzpomínkami, emocemi a důležitými životními zkušenostmi nebo premiérami, a jak lidé stárnou, mohou se také cítit pohodlněji s umělci, žánry a styly, které už znají a už si je užívají dlouhou dobu. A to je právě vede k častějšímu návratu k té známé hudbě. Neznamená to, že starší posluchači zcela ignorují novou hudbu a stále objevují nové umělce, písně, ale je velmi pravděpodobné, že je pak nezadají do svých oblíbených knihoven a tam stále mají ty staré dobré věci. To se samozřejmě netýká lidí, kteří poslouchají Express FM, aspoň doufám. No a určitě se to netýká nás, kteří na Express FM pracujeme, protože my prostě objevujeme pořád. A je to dobře, protože pak bychom třeba neobjevili další pecku, kterou vám pouštíme a posíláme, a to je Thundercats s A$APem Rockym a jejich Funny Friends.
1: Odpolední drive
2: na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Tomáš Jiříkovský odvolal svůj miliardový dar ministerstvu spravedlnosti, jako důvod uvedl nevděk. Ministerstvo se o jeho rozhodnutí dozvědělo v půlce srpna. Šéf rezortu Jeroným Tejc to označil za další riziko bitcoinové aféry. Za srpnový hybridní útok na letiště Lipsko-Halle je odpovědné Rusko. Na tiskové konferenci to uvedl německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Provedli ho podle něj Moskvou najatí agenti. Podle jeho slov už teď Německo podniká kroky k zaopatření bezpečnosti, předvolalo si ruského velvyslance a uzavře ruský generální konzulát. V úterním programu prvního kola US Open figurují 4 české tenistky. Situace ve Flushing Meadows ale komplikuje déšť a start je odložen nejdříve na 18. hodinu, ale ještě se hrát nezačalo. Debut v první rundě zápasů má před sebou Gabriela Knudsen, poté se na stejném kurtu představí Lucie Havlíčková, Daria Vidimanova a Nikola Bartuňková. Všechny zápasy můžete sledovat prostřednictvím webu sport.cz. Středa bude jasná, skoro jasná až polojasná, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo, na horách se ojediněle vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 21 až 27 stupňů, na horách bude kolem 17. Na nehody pozor na D8. Mezi 41. a 42. kilometrem ve směru Ústí nad Labem. Nehodu hlásí silnice 1/35 v katastru obce Všestary v části obce Bříza na Královéhradecku, Jerevanská ulice v Kladně, Poděbradská v Pardubicích, Vídeňská a Hebernská v Praze také hlásí nehody a my bez nehody vyjíždíme do poslední hodiny dnešního Express Drive. Zdraví vás Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: 6 minut po 18. hodině na Express FM doznívají Jungle se skvělým singlem The Wave. No a my na té vlně pohody jdeme ještě na jednu tenisovou zprávu. Teď ve zprávách jste slyšeli, že čtyři naše hráčky se dnes představí ve Flushing Meadows, ale představí se tam i dívka jménem Thea Frodin. Možná vám to jméno nic neříká a není se čemu divit, protože je to dívka, která je hluboko v žebříčku WTA. Zajímavé je všem to, že před 5 lety si zahrála jako taková dublérka tenisových scén Serenu Williams ve filmu King Richard, tedy Král Richard. No a teď, když je 17, tak debituje díky divoké kartě právě na US Open. Ona totiž vyhrála národní šampionát juniorek a díky tomu tu divokou kartu dostala. No, nebude to mít jednoduché, až se počasí uklidní, tak by měla nastoupit na kurt a její soupeřkou bude světová dvojka Elena Rybakina z Kazachstánu, takže je dost pravděpodobné, že tahle ta 17-letá vycházející americká hvězdička si dlouho nepobude na US Open. Na druhou stranu může jenom překvapit. Zítra vám samozřejmě rád řeknu, jak to dopadlo. No a vy si teď poslechněte další skvělou hudbu. Bude tady Phoebe Bridgers, anebo Purple Disco Machine.
1: Úterní odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: Činohru s koncertem
0: Pravidla Nirvány.
1: Co sedíš jak ženská, co hodila šavli? Jestli chceš, můžeš nahrát nějaký vokály do mý písničky. Napiš text, křič, máš kérku, máš holku, ukáž kytaru. Kde jsi to vzal? Slyšíš?
0: Podstahnutí grunge, poslední rokové rebély.
1: Ve Švandově divadle.
2: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
5: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: Masa vedniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Music. First. Express FM.

0: Už zítra startuje 83. ročník Mezinárodního filmového festivalu v italských Benátkách, což je samozřejmě jedna z nejprestižnějších kulturních akcí v Evropě a jeden z nejočekávanějších filmových festivalů každého roku. Celoživotní přínos kinematografii tam respektive teda Zlatého lva za celoživotní přínos kinematografii tam dostanou George Clooney a Ellen Burstyn, tedy američtí herci. Cenu za kariéru obdrží italský režisér Luca Guadagnino, který na festivalu mimo jiné uvede 7-hodinový dokument o filmaři Bernardu Bertolucci. Hlavní soutěž čítá 21 celovečerních filmů mimo jiné od Dennyho Boyla nebo Wernera Herzoga. Taky tam bude třeba novinka Lance Oppenheimera z studia A24, což je samozřejmě studio, které, o kterém se hodně mluví. A je to jeho první hraný snímek s Robertem Pattinsonem v hlavní roli. No a pokud byste chtěli vědět, kdo další tam bude, tak třeba Martin McDonagh tam představí nový kriminální film Divoký kuň 9 o dvou agentech CIA. No, bude toho spousta a určitě vás o tom budeme průběžně informovat právě na Express FM.
1: Odpolední drive na Expressu.
0: Teď si tady dáme jednu zpěvačku lomeno herečku, která taky už nějaké ty ceny pozbírala. Tohle je Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Olivia Rodrigo a její The Cure, další ukázka z velmi úspěšné letošní desky. No a takovým lékem na špatnou náladu a na to, co se kolem nás děje, můžou být dobré zprávy. Tak představte si, že populace jaguárů v Mexiku od roku 2014 narostla o více než 30% a teď tam ve volné přírodě žije 5326 jaguárů. Tak doufejme, že budou spíše přibývat. Další dobrá zpráva je, že Arové Škraboškoví, kteří mimo jiné inspirovali film Rio, se po 20 letech vlastně od vyhnutí ve volné přírodě vrátili právě do divočiny a vypadá to, že úspěšně se tam rozmnožují. No a to, pod čím jsou podepsaní i čeští chovatelé, tak to tady vidím na jednom zdroji. Je to instagramová stránka The Good News You Missed, to znamená dobré zprávy, které jste možná minuli, tak to je to samozřejmě, že poslední divocí koně, tedy koně Převalského, se také vrátili do divočiny po dekádách snahy o záchranu. No a jak určitě víte, tak na tom má velký podíl taky pražská zoo, a ta je vysadila nejenom v Mongolsku, ale také v Kazachstánu a dokonce nedávno se tam narodilo v Kazachstánu i první mládě právě pražskému hřebci a nepletuli se berlínské klisně. Takže gratulace taky do pražské Troji a samozřejmě všem, kteří se snaží takovéhle dobré zprávy nám připravovat tím, že se snaží třeba zachraňovat zvířata, lidi a další věci. Express Drive. Na Expressu.

0: Karolin Poláček a jejich New Shapes. No a my tady máme taky takové nové obrysy a to obrysy nového kolegy. No vlastně já nevím, si ještě můžu říkat, že jsi nový kolega. Ahoj Miky, ty už jsi vlastně tady přes měsíc, tak to už jsi vlastně starý pardál.
1: Ahoj Michale, možná víc jak měsíc už.
0: No dokonce, říkám přes měsíc. No. No, co dneska máš nachystáno pro naše posluchače v příštích dvou hodinách, protože dneska opět ta moderovaná část ještě nekončí a až do 9. hodiny vám bude dělat společnost právě náš Miky.
1: Tak jelikož je dneska 1. září a pro mnoho dětí, vlastně pro všechny si myslím, to je konec prázdnin a začátek nového školního roku, tak se tomu trošku pověnujeme v té první hodince, takže si třeba řekneme nějaký nejbizárnější pravidla, školní pravidla po světě a když jsem se ho připravoval, jsem si říkal, jsem vlastně rád, že jsem chodil do české školy, protože některé ty pravidla jsou jako docela zajímavý, no.
0: Takže... No, všem dětem, kromě tebe, aha, ale ty už nejsi dítě,
1: já už nejsem
0: ty už jsi mládežník, ne? No, nebo ty už jsi vlastně asi dospělý, no. Jako jak, ale pro mě...
1: Nějakou dobu, no.
0: Pro mě jsou ještě vysokoškoláci pořád trochu děti, ale samozřejmě mluvím teď jako starý muž, tak, tak radši nebudu už nic říkat. Rozloučím se s vámi, milí posluchači. Zítra se na vás naposledy těším mezi 15. a 19. Protože ve čtvrtek už se nám vrací Veronika a opět se všechno vrátí do zajetých kolejí. Tedy budeme se střídat zase po 3 hodinách, ale zítra tedy ještě 15 až 19 Express Drive. Michal se těší a předává to tady tedy mladším, kdo se nezakecají.
2: Odpolední drive. Na Expressu.

Doznívá nám Gracie Abrams a její Look at my life. No, je 19.06 a na Express FM vás zdraví Miki. Dnes je 1. září a to znamená nový školní rok a konec prázdnin. My se podíváme, jak vypadá první školní den v různých koutech světa, ale třeba i na nejbizárnější školní pravidla. Když jsem ty pravidla viděl, tak jsem si říkal, že jsem docela rád za ty české školy, do kterých jsem chodil. No, bude toho poměrně hodně, co si dneska mezi 19. a 21. hodinou řekneme a myslím si, že se máte na co těšit. No, teď nás ale už, teď si pustíme tady, pardon, Handyman od Evil Nation.

0: Dohrává nám Bad Shape a za chvilku si dáme třeba Oasis, Red Hot Chili Peppers a nebo Dua Lipu. Máte se na co těšit, posloucháte Express FM a zdraví vás Miki.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Express FM.

Questions a hodně questions bude mít i noví studenti, noví žáci, protože dnes je 1. září a pro děti to znamená konec prázdnin, novou aktovku a pro některé samozřejmě úplně první školní den v životě, takže úplně nová kapitola. No a tak já jsem se podíval na to, jak může nástup do školy vypadat v různých částech světa, protože rozhodně ne všude dneska ráno nastoupili prvňáci s aktovkou před školu jako u nás. Docela se to liší a já si na ten svůj první školní den ještě pamatuju. Začneme třeba v Japonsku. Tam školní rok vůbec nezačíná v září, takže dneska jim nezačal vůbec školní rok. Tam běžně školní rok začíná na jaře, většinou začátkem dubna a nástup prvňáků je poměrně velká událost, stejně tak jak ve zbytku světa. No a jedním z jeho největších symbolů je typický japonský batoh zvaný randoser. Tenhle batoh, tak jste možná už někdy viděli v japonských filmech nebo anime. Je to takový pevný hranatý batoh a hlavní rozdíl oproti naší aktovce je v tom, že dítě ho má ideálně používat celých 6 let 1. stupně základní školy. Ono se nejedná jen o takový nějaký batoh, on je to docela historický batoh z japonské kultury. Často ho děti dostanou jako speciální dárek od prarodičů právě k nástupu do školy a má symbolizovat úplně nový začátek životní etapy. Randoseru má mazat sociální rozdíl dětí a je to pro všechny stejné. Všichni mají mít tenhle batoh, ať už chodíte do tamtý školy, máte tohle nebo tam toho rodiče a tahle historická věc tak pochází už z 19. století, no a tenhle batoh je furt typický pro japonské studenty. Z Japonska se přesuneme do Nizozemska, tam mě zaujalo ani ne to, co děti mají na zádech, ale spíš v čem ráno přijedou, nebo spíš na čem ráno přijedou, protože před nizozemskou školou totiž nemusíte vidět klasickou kolonu rodičů v autech, což je typická nejen pro 1. září, ale naprosto běžnou součástí ranní dopravy jsou kola a u malých dětí takzvané backfeeds. To znamená, že většinou otec si nasedne na kolo a vepředu je takový prostor, na kterým třeba kurýři v Česku tak rozvážejí balíky. No a tam nasednou dvě děti a hurá do školy, takže na kole. Hezky, je to asi hezčí, ekologičtější, než nasednout do SUVčka a věc na nový den do školy s rodičemi. No, co jsem si připravil jako třetí takovou zajímavost z hlediska nástupu do školy, tak jak to dělají na Novém Zélandě. Tam totiž vůbec nemají jeden společný první školní den, kdyby všichni prvňáci nastoupili najednou. Tam to funguje tak, že pokud je studentovi, žákovi, tak 5 let, tak nastoupí do školy okamžitě, takže může to být klidně v půlce března, v půlce dubna. Většinou opravdu nastupují na ten den svých narozenin, takže to mají takhle hezky spojený. Je pravda, že asi ten první rok do školy se všichni těší, takže jim to nevadí, že na narozky jdou už do školy. No a zajímavý je ten samotný příchod do nové školy. Na Novém Zélandu totiž noví žáci, jejich rodiny nebo třeba noví učitelé vítají tradičním maorským obřadem zvaným poviri. A v rámci tohohle obřadu jim zbytek školy tančí haku. Já mám haku spojenou s mistrovstvím světa v rugby, kdy rugbyste tenhle taneček dělali a nevím, jestli to bylo úplně takový hezký familiární taneček. No, tam se to tančí, tak nedovedu si představit, že by v českých školách třeba celý učitelský sbor společně tančil polku. No, třeba se k tomu někdy dostaneme. Teď už ale britský Oasis a jejich Roll With It.

americký Dominic Fike a jeho Dancing in the Court Highs. No a my se přesuneme ke kapele, která bude vydávat novou studiovou desku. Kolik podle vás potřebuje jedna z nejúspěšnějších současných rockových kapel na vytvoření nahrávacího studia? Fontaines DC podle všeho stačí pár madrací a polštářů. Ano, opravdu to není žádný hoax. Irská kapela se po dvou letech vrací s novou hudbou a 16. října vydá svoje páté studiové album s názvem Dopamine Chamber. Navazuje na desku Romance z roku 2024, která Fontaines DC posunula mezi opravdu velká světová jména. Přinesla jim mimo jiné dvě nominace na Grammy a skladby jako Starbuster nebo Favorite. Tentokrát ale kapela slibuje ještě o něco temnější a zvláštnější zvuk. Nevím, co se vám představit pod slovem zvláštnější, ale opravdu to tak je. Dneska se nahrávala na několika místech, například v Londýně, na venkovu Anglie, ale třeba i v italském Palermu. Frontman Green Chatton potřeboval místo, kde by mohl nahrát vokály, jenže poblíž nebylo žádné klasické profesionální studio. No tak si řekl, že v Palermu si prostě udělá provizorní studio on sám doma, na hotelu, nahrává takzvanou kabinu z madrací a polštářů. No a fungovalo to docela dobře. Zajímavé je, že i samotný název desky Dopamine Chamber, tedy něco jako dopamínová komora. No a kapela na desce řeší umělou inteligenci, klimatickou krizi, politické násilí nebo svět celebrit, tedy svět, ve kterém se podle nich čím dál hůř poznává, co je skutečné a co už ne. Nová deska Dopamine Chamber vychází 16. října a teď už její první ochutnávka Fontaines DC a jejich Marion. Novinka.

Dua Lipa, Don't Start Now. No a je 1. září, děti se vracejí do škol a jestli vám někdy připadala pravidla na vaší škole přísná, tak počkejte, až uslyšíte, co musí, nebo ještě nedávno museli dodržovat děti jinde ve světě. Mám pro vás 5 nejzvláštnějších školních pravidel. Na 5. místě začneme v Austrálii. Tam na řadě škol funguje pravidlo známé No Hat Play in the Shade. Tedy zjednodušeně nemáš čepici neboli klobouk, hraj si ve stínu. Což znamená, že pokud děti si chtějí hrát venku, například o velké přestávce, musí mít pokrývku hlavy. Myslím, že je to docela dobrý pravidlo, tam mají docela problém s tím UV zářením, často se tam lidi spálí, takže přijde mi to docela fajn, takže kromě toho, že rodiče musí myslet na svačinu, na aktovku, tak musí přibalit dítěti i pokrývku hlavy do školy. Na 4. místě je Francie a tohle je zajímavé hlavně proto, že se změna týká právě letošního školního roku, tudíž dneska. Mobily ve Francii už od roku 2018 zakázané na základních školách jsou a tedy zhruba do 15 let. Od školního roku 2026 se ale omezení rozšířilo i na francouzské střední školy. Studenti nemůžou používat telefon ani o přestávce, což mě teda docela překvapuje, protože chápu na té základce do těch 15 let, ale na střední škole, no nevím. Já mám takovou historku, kdy my jsme to přesně měli na základce a změnilo se to, já si myslím, že to bylo v rámci pololetí. A já jsem si vůbec neuvědomil, že už se to změnilo a ukazoval jsem něco kamarádovi na mobilu právě o přestávce. No a stál vedle nás učitel, já jsem ho ještě hezky pozdravil a on to bral jako takovou lehkou provokaci. A byla to poznámka, no nic, na 3. místě se umístila Jižní Korea a Kroxy. Na jedné jihokorejské střední škole platilo pravidlo, které zakazovalo studentům chodit při příchodu a odchodu ze školy nebo uvnitř budovy v pantoflích a botách typu Crocs. Nebylo to jen doporučení, byl to zákaz, za který hrozilo vyloučení ze školy. Ředitel školy to bral jako neslušné chování nosit pantofle ve škole. U nás to spíš bylo naopak, kdo nenosil ty pantofle, tak spíš tam nebylo teda vyloučení ze školy, ale nějaká poznámka si myslím, že taky padla. Na 2. místě Thajsko, tam ještě před několika lety existovala celostátní pravidla, která školákům poměrně přesně určovala, jak smějí vypadat jejich vlasy. Zakázané bylo například barvení vlasů, trvalá nebo vystřihování různých symbolů a vzorů. Pravidla určovala také úpravu delších vlasů a lišila se pro kluky a holky. Celostátní nařízení bylo nakonec v roce 2023 zrušeno a pravidla se dnes nastavují jednotlivé školy s tím, že mají respektovat práva a důstojnost studentů. To mi přijde docela drsný a 3 roky naspátek to je poměrně nedávno. Na 1. místě, co mi přišlo jako úplný bizár, tak v roce 2021 tohle pravidlo ještě platilo. Bylo to v Japonsku a mnoho japonských škol, téměř většina, tak kontrolovala barvu spodního prádla svých studentů. Ano, opravdu, slyšíte správně. Ono to spodní prádlo prý prosvítalo přes uniformu, košile a nejvíc to učitelé kontrolovali při hodinách tělocviku. No, to si vůbec nedovedu představit v dnešní době. Takže tohle bylo 5 takových zajímavých pravidel, které se museli nebo musí stále dodržovat ve škole a myslím, že můžeme být docela rádi za ty pravidla v Česku a teď si dáme Red Hot Chili Peppers a Universally Speaking.

Peggy Goo a Aira Star na Express FM. No a my se přesuneme k československé tvorbě. Za jak dlouho se podle vás dá vyprodat v pražské Fórum Karlín, které má kapacitu skoro 4000 lidí? Slovenská zpěvačka Adéla na to potřebovala přibližně 10 minut. A jestli vám její jméno ještě nic neříká, dost možná se to během následujících měsíců změní. Mě nedávno také ještě nic neříkala. Říkal jsem si, když jsem to slyšel, jak se o ní lidé baví, že se zpěvačce Adél říká teď nějak jinak, no ale ona je to úplně jiná, Adéla. Adéla celým jménem Adéla Jergová je 22-letá zpěvačka z Bratislavy, konkrétně z Petržalky, která se během několika let dostala z baletního sálu až do Los Angeles. Ona původně mířila na to, že bude součástí taneční skupiny, která sídlí v Los Angeles, ale nevybrali ji do té skupiny. Místo toho se vydala na solovou dráhu, začala vydávat vlastní hudbu, podepsala smlouvu s Capitol Records a postupně zakotvila právě v Los Angeles. Letos se dostala jako první slovenská interpretka do amerického žebříčku Billboard Hot 100 a teď se dostáváme k jejímu asi největšímu hitu Ain't in LA. Tahle písnička má totiž docela hezký příběh. Inspirací byly staré fotografie její maminky, když jí bylo 18 let. Na fotkách pózovala před plakáty světových hvězd, které jim měl Adélin dědeček vozit ze západního Německa. Adéla při jejich prohlížení přemýšlela nad tím, kolik lidí má obrovské sny, ale život je nakonec zavede úplně jinam. A právě pro svoji maminku a vlastně pro všechny lidi, kteří si kdysi snili o něčem velkém, ale třeba se jim to nikdy nesplnilo, napsala Ain't in LA. Mně se ta písnička docela líbí, přijde mi docela dost energická a ta angličtina Adély, wow, na to, že Slovenka není úplně rodilá mluvčí, tak myslím, že to není moc poznat. Teď Ain't in LA na Express FM. We'll be right back.

0: a posloucháte Express FM. Zdraví vás Miki a za chvíli se můžete těšit na Black Keys, George Smith a Sombra.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Music. First. Express FM.

0: Dohrává nám americká zpěvačka Slater a její track Dance a my si dáme moje oblíbené takové historické okénko, které vždycky dávám v úterý a ve čtvrtek, co se stalo před XY lety právě dnes. Přesně před 41 lety, krátce po 1 hodině ráno, sledovala skupina vědců na výzkumné lodi uprostřed Atlantiku zrnitý černobílý obraz mořského dna. Najednou se na monitoru objevil kotel a podle jeho charakteristických nítů bylo jasné, že právě našli něco, co lidé hledali více než 70 let. Byl to vrak Titaniku. Bylo 1. září 1985 a Titanik byl objeven přibližně 3800 metrů pod hladinou Atlantiku, kde ležel od svého potopení v roce 1912. Titanik vyrazil 10. dubna 1912 z Anglie a měl dorazit do New Yorku. Do cíle ale nikdy nedorazil. Na palubě bylo zhruba 2200 cestujících a členů posádky a během posledního dne plavby dostával Titanik od dalších lodí opakované varování před ledem. Přesto pokračoval rychlost přes 20 uzlů, což pro nenámořníky je přibližně 40 km za hodinu. A zajímavé je, že dva muži v pozorovacím koši, kteří měli hlídat prostor před lodí, neměli k dispozici dalekohledy. Já jsem hledal, co se stalo, proč neměli ty dalekohledy, protože v té době už normálně byly dalekohledy. A je taková teorie, vědci se na tom shodují téměř 100%, ale furt se tomu říká teorie, že ty klíčky, nebo klíčky od skřínky, ve které byly dalekohledy, tak zapomněl jiný námořník, který nakonec na Titanic vůbec nejel. No a ty kluci, kteří to sledovali před tou lodí, tak jim bylo líto té skřínky a řekli si, že to zvládnou sledovat pouhým okem. Tak to se jim moc nepovedlo. Další problém byly záchranné čluny. Titanic jich měl pouze 20 a dohromady nabízeli místo asi pro 1178 lidí. Na palubě přitom bylo zhruba 2200 lidí. Titanic se potom na dně Atlantiku skrýval dalších 73 let až do září právě 1985, což je přesně 41 let. Teď tedy uzavřeme tohle smutnější historické okénko a vrátíme se zpět k hudbě.
1: Večer na Express FM.
2: Express FM.

Georgia Smith a její Go Go. A my jdeme taky na Go Go. Jdeme na další rubriku, téma, top 5 to nazveme. Top 5 nejnavštěvovanějších měst na světě, turisticky nejnavštěvovanějších měst na světě. A já předtím, než jsem ten žebříček viděl, jak jsem si říkal, že by tam mohla být třeba Paříž, město módy, nebo New York, o kterým se říká, že je to město, které nikdy nespí. A nebo třeba Londýn, no. A rovnou vám představím, že Paříž ani New York nejsou podle počtu příjezdů turistů za rok 2025 ani v top 5. Na pátém místě se umístil Istanbul. Do největšího tureckého města loni přijelo přibližně 19,7 milionů zahraničních návštěvníků, což není úplně málo. Na čtvrtém místě je Makau. Makau spadá pod Čínu. To loni zaznamenalo přibližně 20,5 milionů zahraničních příjezdů. Makau bývá označované za Las Vegas Asie, jenže z hlediska hazardu je ve skutečnosti mnohem větší, takže taková meka hazardu je v Makau. Kasína jsou jedním z hlavních důvodů, proč tam míří tolik návštěvníků. A zajímavé je, že Makau bylo až do roku 1999 portugalskou kolonií. Dodnes tam proto vedle čínštiny najdete portugalštinu jako úřední jazyk, evropskou architekturu, což je taky docela taková zajímavost. Na třetím místě už máme právě zmiňovaný Londýn, který v tuhle metropoli tak navštívilo přibližně 22,7 milionů zahraničních návštěvníků. Na druhém místě je Hongkong s přibližně 23,2 miliony zahraničních příjezdů. A jednička, fanfáry, nejnavštěvovanějším městem světa podle počtu zahraničních příjezdů byl v roce 2025 Bangkok. Thajská metropole zaznamenala přibližně 30,3 milionů zahraničních návštěvníků. Takže rozdíl mezi Bangkokem a druhým Hongkongem je přes 7 milionů lidí. To je docela dost. Takže taková pařba v Bangkoku, což je druhý díl od filmu Pařba ve Vegas, kde hraje mimochodem Bradley Cooper, tam asi bude každý večer, si myslím. To Thajsko je teď docela dost populární, hodně i lidí v mém okruhu tam jezdí. Já sám nikdy nebyl, tak snad se tam někdy podívám a docela by mě to lákalo. Ale asi počkám, až bude ten boom out a už tam nebude tolik turistů. Teď už Somber a My Body Isn't Ready.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Porota v Las Vegas zhledala Duane'a Keith D. Davise vinným z vraždy rapové legendy Tupaca Shakura. Verdikt ukončuje jeden z nejznámějších amerických nevyřešených případů, a to téměř 30 let po jeho vykonání. Shakur zemřel 13. září 1996, 6 dní poté, co byl postřelen při střelbě z auta, které jelo kolem. Jeden ze čtyř mužů v bílém Cadillacu vypálil do vozidla rapové legendy 13 ran. Státní zástupci vykreslili obžalovaného bývalého vůdce gangu Duane'a Keith D. Davise jako někoho, kdo zorganizoval střelbu, při níž byl rapper zabit. A to je v tamní jurisdikci stejné, jako by zmáčkl kohoutek. Miley Cyrus už není Miley Cyrus, tedy jako je Miley Cyrus, ale rozhodla se, že pro hudební kariéru už bude užívat jen své jméno, stejně jako Kylie nebo Adele. Na internetu už ji najdete jako MileyOfficial.com. Justin Bieber se na Instagramu podělil o ukázku připravovaného audio vybavení Skylark. Představil tak kompaktní MP3 přehrávač ve stylu Y2K spolu se svítícími sluchátky. Podle ukázky je kapesní zařízení tvarované tak, aby odpovídalo zakřivení ruky. Ale my už mu teď důvěrně říkáme Tamagotchi.
0: Express FM.

Doznívá nám Justice a Tame Impala, jejich single Never Ender. Je 20.55 a uteklo to hrozně rychle. Teď jsem se s vámi vítal a už se pomalu loučím. Uslyšíme se opět ve čtvrtek a kromě skvělé hudby si dáme i zajímavé info, například o AI. Já jsem viděl na sítích nějaký příspěvek, že jeden z politiků snad četl řeč, kterou měl napsanou od AI a úplně se mu to nepovedlo, protože přečet i ty pokyny od AI. Takže něco podobného si řekneme ve čtvrtek, najdu i další zajímavé informace ohledně toho a zítra se na vás bude těšit v 7 hodin Babu a Vašek a my se opět uslyšíme ve čtvrtek od 19 hodin. Těším se na vás a naslyšenou.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Top.
0: Express Top. Express Top. To nejlepší z Express FM.
1: Ahoj, tady je Express Top a tenhle díl je pro vás, co chcete znát, jak to na Expressu hraje. Ať už nás chytáte doma, v autě, přes DAB+, nebo v mobilu díky naší apce, vítejte u 35. dílu. Jako vždy máme pro vás 5 novinek a 10 nejhranějších písniček uplynulého týdne tady na této stanici. Tak pojďme hned na první novinku, která nás čeká. Začínáme kapelou, která se po 2 letech vrací do velké formy. Fontaines DC a jejich nová písnička Marianne. Tato irská parta se naposledy proslavila deskou Romance, která jim vynesla i nominaci na Grammy. A teď ohlašují už 5. album s názvem Dopamine Chamber, které vyjde v říjnu. Marianne je jeho první ochutnávka, je slyšet, že kapela míří k mnohem temnějšímu a syntetičtějšímu zvuku. Frontman Grant Chatton mluví o tom, že celá deska je taková dopaminová komora, do které si člověk pouští různé nálady jako drogy. Zajímavost na závěr, část vokálu údajně naspíval ve studiu, které si v Palermu narychlo postavili z matrací a polštářů.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
2: Express Top.
0: Novinka.

mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na kolie, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím na

0: Tohle jsou Gufrau a Marie April a Nechci. Domácí dvojka, která má famozní rok. Oba dva letos se slavili andělské ceny, na jaře spolu vydali dva singly, 9 ráno a Nezvládám, a který ukázal, že jim to spolu opravdu sedí. Nechci je jejich třetí společný kousek, tentokrát odlehčená letní dvouminutovka na párty náladu. A i tak si vydobila místo v naší desítce. Druhá novinka patří jedné z největších hudebních hvězd, Olivii Rodrigo se singlem The Cure. Je to druhá ukázka z jejího černového alba You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, které natočila s dlouholetým producentem Danielem Nigrem. Sama Olivia o písničce mluvila jako o tezi celé desky, o tom, jak si člověk mládí myslí, že zamilovat se vyřeší úplně všechno a pak zjistí, že žádná láska takovou kůru nenabízí. A mimochodem název je i mrknutí na kapelu The Cure, kterou má Rodrigo mezi oblíbenými a která se na desce nakonec objevila i osobně, protože frontman Robert Smith s ní zaspíval duet. Olivia Rodrigo dokázala přimět Ticketmaster, aby zajistil férový ceny za vstupenky na její turné, které se za necelý měsíc rozjede. Tady je novinka číslo 2. Olivia Rodrigo, The Cure.
1: Express Top. Novinka.

0: Na deváté pozici žebříčku je britské duo Royal Blood s písničkou 10 over 10. Kluci ohlásili pátou desku Dead Company, na které se chtěli vrátit k úplným začátkům. Album vyjde 13. listopadu. 10 over 10 je první ochutnávka a zní jako pouštní rock v nejtvrdším možném podání. Inspirací prý byl i frontmanům v Trénink na maraton, takže je písnička o vytrvalosti a překonávání sebe sama. Třetí novinka dnešního dílu je od švédské zpěvačky Tovelo a jmenuje se DNH. Je to třetí single z jejich chystané šesté desky Estrus a řeší situaci, kterou zažil snad každý. Být ten zodpovědný kámoš, co drží vlasy kamarádce nad záchodem, když to večer trochu přehnala. Tovelo také vydala poslední single před samotným albem. Název novinky DNH volně překládáme, tak jak se na Tovelo sluší, jako Drunk and Horny.
1: Novinka Express Top. Express Top. You're drunk.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Letištní salonky se

0: Osmé místo patří spojení, které dává smysl hned na první poslech. Nia Archives a Georgia Smith, píseň Get Me Down. Nia Archives, tedy britská revivalistka starého dobrého junglu, si na desce Emotional Junglist přizvala svůj vůbec první featuring a padla volba právě na Georgia Smith. Obě zpěvačky se prý znají už roky, protože Nia kdysi dělala remix na jednu z Georginých písní. A teď si to spolu vrátili naplno ve studiu. Jamie T se vrací po 4 letech s albem Ghost 100 Days of Mourning a otvírá ho singlem 3310. Ano, ten je pojmenovaný po legendárním Nokia telefonu a je to nostalgický výlet do doby, kdy jsme hráli hada a nikdy jsme vlastně pořádně neskončili. Sám Jamie o desce říká, že jde o hledání té verze sebe sama, kterou jsme si někam odložili a už jsme ji dlouho neviděli. Tady je Jamie T a 3310.
1: Express Top.
2: Novinka. Novinka.

0: Sedmé místo obsadil Steve Lacy s titulní písničkou Oh Yeah ze svého nového alba, které vyšlo 4 roky po hitové desce Gemini Rides. Sám Lacy tuhle skladbu označuje jako nejosobitější práci. Skladba album otevírá a nejdřív to zní tak trochu jako ambientní kus, než se během pár desítek vteřin přelije do jeho typického neosoulu. A pokud vám ta písnička přijde poněkud povědomá, možná jste ji zaslechli v kině ve filmu Spider-Man Brand New Day. A teď se dostáváme k poslední novince tohoto vydání. Je tady taneční záležitost od britského producenta Joshe Bakera a zpěvačky Poppy Bescombe. Písnička My Place. Ta se stala neoficiálním hitem letošního festivalového léta ještě předtím, než vůbec oficiálně vyšla. Josh Baker ji totiž měsíce testoval na svých setech od Coachelly až po Ibizu, než ji konečně pustil ven na streamovací služby. A toto je tedy poslední novinka týdne.
1: Novinka Express Top.

0: Pět novinek pro tento týden, to byl Josh Baker a Poppy Bezcomb, My Place. Jen pro připomenutí, žebříček Express Top sestavujeme čistě podle počtu odehrání u nás na Express FM, takže žádné hlasování, jen to, co nejvíc hrajeme my. A pokud jste dnes něco zmeškali, nebo si chcete pustit díl celý ještě jednou, a pak si ho naladíte v úterý večer od 9 do 10, kdy ho opakujeme. Šesté místo. Dnes patří kapele, která se po dvou letech ticha vrací s úplně novým vedovatelstvím, Cage the Elephant a písnička Beaches in Tennessee. Frontman Matt Schulz o ní mluví otevřeně a vychází z jeho hospitalizace před pár lety a touhy vrátit se domů do rodného Tennessee. Sám ale zdůrazňuje, že těžké téma zpracovali spíš odlehčením, než stíhou, že ta situace je už dávno za nimi v minulém čase. Hudebně je to návrat k syrovému garážovému roku, na kterém kapela před 20 lety začínala v Kentucky. Tady jsou Cage the Elephant a Beaches in Tennessee.
1: Express Top.
2: Číslo 6.

0: Za pořadu. Posloucháte Express Top.
1: To nejlepší z Express FM.
0: Číslo 5.

0: Na páté příčce se drží spojení, který zní jako dokonalý soundtrack k pozdnímu létu. Carlita a americké duo Sophie Tucker s písničkou Manhattan. Je to jejich love song věnovaný New Yorku, tedy městu, kde Sophie Tucker před lety všechno začaly. Čtvrté místo patří Charlie XCX a písničce Wink Wink, další ukázce z jejího alba Music Fashion Film, které vyšlo koncem července. Charlie v ní s notnou dávku nadsázky glosuje vlastní pověst holky, co uměla pěkně zlobit. Věta, už nejsem zlobivá holka, slibuju, je jasné mrknutí a ostatně přesně jako název songu napovídá. Klip k písničce natočil její dlouholetý spolupracovník Aiden Zamiry.
1: Express Top. Číslo 4.

0: to bylo třetí místo, které obsadilo švédské trio Swedish House Mafia, které si na novou spolupráci přizvalo krajanku Like Li. A je to vůbec poprvé, co spolu takhle naplno pracují. Písnička Happiness is So Sad byla stvořena pod dohledem Maxe Martina a Fred Againa, takže jde o skutečný švédský all-star tým, jak to sami popsali. A druhé místo drží Nothing But Thieves s písničkou Baby Cool Evelyn, ukázkou z jejich chystané páté desky Stray Dogs. Kapela se v ní vrací k devadesátkovému grunge, k inspiracím jako Nirvana nebo Pixies, a natáčeli dokonce ve stejném studiu, kde vznikalo jejich úplně první album. A ve videu navíc exceluje pes jménem Evelyn, podle kterého píseň nese svůj podtitul.
1: Express Stop. Číslo 2.

0: posloucháte Express Stop. Express Stop.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1, Fontaines DC, Marianne. Olivia Rodrigo, The Cure, novinka číslo 3. Mezi novinkami je i Tove Lo, DNH. Firta Free 10, to je Jamie T a novinka číslo 4. Josh Baker a Poppy Bescom, My Place, poslední novinka tohoto týdne. Aktuální desáté místo mají Gufrau a Marie April, Nechci. 9, Royal Blood, 10 over 10. Na osmičce Sonia Archives a Georgia Smith, Get Me Down. To je Steve Lacy a místo sedmé. Na šestce jsou Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

0: to je Charlie XCX a místo čtvrté. Na trojce jsou Swedish House Mafia a Lee Kelly, Happiness is so sad. Baby Cool Evelyn, Nothing but Thieves a místo druhé.
1: Express Top. Top.
0: Zbývá jediné místo a to vrchol žebříčku Express Top. Jméno, které se v posledních týdnech nedá přeslechnout ani u nás, ani v zahraničí. Kdo si vysloužil týdenní korunu, se dozvíte právě teď. Jedničkou Express Top je Adéla s písničkou Ain't in LA. Adéla, rodačka z Bratislavy, ji napsala jako poctu vlastní mámě. Inspirovala ji fotka, na které máma jako teenagerka pozuje před plakáty západních popových hvězd. V refrénu zpívá, že sny se nemusí plnit jenom v LA a věnuje písničku všem, co zůstali doma a přesto mají za sebou zajímavý příběh. Ain't in LA je poslední skladba na její chystané debutové desce Prima, která vyjde začátkem září. A mimochodem Adéla pojede na turné, kde překvapivě chybí zastávka v Bratislavě nebo Praze, ale šušká se, že 4. února bude pražské Roxy hlásit Full House. Tak uvidíme. Toto je Express Top. Adéla, Ain't in LA.
2: Toto je nejhranější

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Music. First.
4: Express FM.

Express. Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě. Nestihli jste Express ráno? Express ráno. Poslechněte si to nejlepší na expressfm.cz.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Porota v Las Vegas hledala Duana Keith D. Davise vinným z vraždy rapové legendy Tupaca Shakura. Verdikt ukončuje jeden z nejznámějších amerických nevyřešených případů, a to téměř 30 let po jeho vykonání. Shakur zemřel 13. září 1996, 6 dní poté, co byl postřelen při střelbě z auta, které jelo kolem. Jeden ze 4 mužů v bílém Cadillacu vypálil do vozidla rapové legendy 13 ran. Státní zástupci vykreslili obžalovaného bývalého vůdce gangu Duana Keith D. Davise jako někoho, kdo zorganizoval střelbu, při níž byl rapper zabit. A to je v tamní jurisdikci stejné, jako by zmáčkl kohoutek. Miley Cyrus už není Miley Cyrus, tedy jako je Miley Cyrus, ale rozhodla se, že pro hudební kariéru už bude užívat jen své jméno, stejně jako Kylie nebo Adele. Na internetu už ji najdete jako MileyOfficial.com. Justin Bieber se na Instagramu podělil o ukázku připravovaného audio vybavení Skylark. Představil tak kompaktní MP3 přehrávač ve stylu Y2K spolu se svítícími sluchátky. Podle ukázky je kapesní zařízení tvarované tak, aby odpovídalo zakřivení ruky. Ale my už mu teď důvěrně říkáme Tamagotchi.
0: Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Music. First. Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonků pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonků i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Hudba na prvním místě.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Porota v Las Vegas hledala Duana Keith D. Davise vinným z vraždy rapové legendy Tupaca Shakura. Verdikt ukončuje jeden z nejznámějších amerických nevyřešených případů, a to téměř 30 let po jeho vykonání. Shakur zemřel 13. září 1996, 6 dní poté, co byl postřelen při střelbě z auta, které jelo kolem. Jeden ze 4 mužů v bílém Cadillacu vypálil do vozidla rapové legendy 13 ran. Státní zástupci vykreslili obžalovaného bývalého vůdce gangu Duana Keith D. Davise jako někoho, kdo zorganizoval střelbu, při níž byl rapper zabit. A to je v tamní jurisdikci stejné, jako by zmáčkl kohoutek. Miley Cyrus už není Miley Cyrus, tedy jako je Miley Cyrus, ale rozhodla se, že pro hudební kariéru už bude užívat jen své jméno, stejně jako Kylie nebo Adele. Na internetu už ji najdete jako MileyOfficial.com. Justin Bieber se na Instagramu podělil o ukázku připravovaného audio vybavení Skylark. Představil tak kompaktní MP3 přehrávač ve stylu Y2K spolu se svítícími sluchátky. Podle ukázky je kapesní zařízení tvarované tak, aby odpovídalo zakřivení ruky. Ale my už mu teď důvěrně říkáme Tamagotchi.
0: Express FM.